0: this is Ed Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: Chceš si užívat zahradu za každého počasí? Vyrobíme ti dřevěnou pergolu přesně na míru. Přijedeme, zaměříme prostor a zajistíme odbornou montáž kdekoliv v ČR. Comfort Group Wood Forte. Poctivé dřevo pro tvůj domov. Více na wood-forte.cz.
1: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.

Můžu ti vylejt svoje srdce, jenže nevím, k čemu ti to bude, když se pořád díváš blbě na mě. Chtěl jsem jenom vyndat všechno, co mám v sobě, abych zapomněl na věci, které v životě jsem dělal špatně. Klečím na kolenou, volám Bože, pusť mě běžet za rodinou.

Znáš to, všechny city schovat na papír, pak jenom doufat, co se stane, až je objeví. Třeba nic, třeba všechno se to změní, život bude lepší, než to hraní, na co ne.

0: Chceš si užívat zahradu za každého počasí? Vyrobíme ti dřevěnou pergolu přesně na míru. Přijedeme, zaměříme prostor a zajistíme odbornou montáž kdekoliv v České republice. Comfort Group Wood Forte. Poctivé dřevo pro tvůj domov. Více na wood-forte.cz.
1: Jedu vlakem. Zažijte komfort, který nezná hranice. Užijte si pohodlnou jízdu moderními vlaky Českých drah do zahraničí. Jezdíme na Slovensko, do Maďarska, Rakouska, Německa a od léta i do Dánska. Jízdenku si pořídíte jednoduše v aplikaci Můj vlak nebo na cd.cz. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.

0: srdcovky Hitrádia.
1: Songy na celý život. Pondělí až pátek v pravé poledne na Hitrádiu. Ať jedeš ze Zlína na Vsetín, z Kroměříže do Uherského Hradiště, nebo jen z práce domů, jedeme s tebou. Hitrádio Zlín. Hitrádio Zlín.
2: Zlepši si náladu.

0: Italský design, italská elegance. Nardi nábytek. Objednejte tento týden se slevou 15%. Kód podzim 15. Itálie v zahradě Tlumačov. Itálie v zahradě CZ.
1: Jsem hrdina.
2: Co tady blbneš?
1: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
2: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
1: Vše na 211.cz.
2: Už toho nech. A vy buďte našimi hrdiny.
1: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
3: Tady jsem přinesl pár šťavnatých kousků z mé zahrádky. Taková malá ochutnávka pro znalce.
4: Dovolte si taky šťavnaté kousky ze své zahrádky. Zapomeňte na vysoké ceny. V zahradnictví Spomyšl nakoupíte výhodně všechny druhy ovocných stromů i keřů a tisíce druhů dalších rostlin. Udělejte si výlet nebo nakupujte online. Zahradnictví Spomyšl.cz.
5: Trinity Bank Arena 2. října ožije. Přichází bitva o Zlín. Hokejový souboj univerzit. Legendární hit What is Love ve Zlíně živě od hvězdy 90. let Hedoveje a DJ Manene na jednom místě. Akce, kde se baví studenti, rodiče i děti. Vstupné od 119 korun. Přijď a zažij hokejovou bitvu o Zlín. Více na bitvaozlin.cz.
6: Klikni! Mironet, nová dvojka a Šoproku přináší
7: Samsung Galaxy Z Flip 8 5G. V Mironetu nyní za super cenu 25 990.
6: Jupi!
7: Chytré focení, velký displej, 256 GB prostoru pro všechno, co máte rádi.
6: Rozložte nové možnosti.
7: Když mobily,
6: tak Mironet. Klikni dvakrát.
8: Znáš ten pocit, když přijdeš domů a konečně se převlékneš do něčeho pohodlného?
9: Ne, vůbec nevím, o čem mluvíš.
8: Vážně?
9: Já mám Lelosy na sobě celý den.
8: Lelosy. Too comfortable to take off.
10: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
11: Slevová akce Týden s Teskomou běží od 24.

0: www.teskoma.cz. Teskoma. Česká značka s nápady.
1: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
2: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
3: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci, nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
4: Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Eventech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz.

0: Skutečnost nebo jen sen? Váš sen o vysněné kuchyni máte na dosah. XXL kuchyně. Na českopolské hranici se vaše sny o nejkrásnější kuchyni stávají skutečností. Naše kuchyně a interiéry vyrobíme až o 50% levněji než v České republice. Jsme XXL kuchyně a těšíme se na vás v našem studiu o rozloze 800 metrů čtverečních. Nejlepší ceny, nejkrásnější a nejkvalitnější kuchyně. To jsou XXL kuchyně. Více na xxl-kuchyně.cz.
1: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
2: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
3: Když jde o zdraví.
1: Přejděte k Lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září. VZP, jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/ pojďte k nám.
4: Mironet, šestinásobný vítěz kvality.
5: Shop roku na Heuréce, to už víme přece.
4: Rostem s vámi dál. Za to velký dík. Mironet je prostě správný klik.
6: On air.
7: Online.
6: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
8: Krásné sváteční pondělí, je 7 hodin a první zprávy s Filipem Lejčkem, vítejte u nich. Slevové akce dnes tvoří 59% tržeb obchodních řetězců v Česku, nejvíc v celé Evropské unii. Loni to bylo o 2% méně. Obchodníci se na rostoucí závislost zákazníků na slevách snaží reagovat trvale nízkými cenami mimo akční nabídky, které označují jako ceny v klidu nebo cenovou jistotu. Češi se ale slevových letáků stále nedokáží zbavit. Experti se neshodují na tom, zda rychlý vývoj umělé inteligence představuje reálné existenční riziko pro lidstvo. Zatímco někteří výzkumníci varují před vznikem nekontrolovatelné superinteligence a volají po přísnější regulaci, šéfové jiných technologických firem tyto katastrofické scénáře odmítají a obávají se spíše zbytečného brždění pokroku. A pojďme také na sport. Útočník David Pastrňák povede ve své 13. sezóně v Bostonu hokejisty Bruins v NHL jako kapitán. 30-letý rodák Zavířova se stal 6. českým hokejistou, kterému se v NHL svěřilo nastálo kapitánské C-čko. Předchozí sezóně byl kapitánem Anaheimu obránce Radko Gudas, který se v létě vrátil do týmu Floridy. Do nové sezóny vstoupí Bruins v úterý zápasem proti New Yorku Rangers. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
9: Krajská organizace, která má na starosti propagaci cestovního ruchu v regionu, mění název. Centrála cestovního ruchu Východní Moravy se od října přejmenuje na Centrálu cestovního ruchu Zlínského kraje. Změna má návštěvníkům z Česka i ze zahraničí jasněji ukázat, kde se propagovaná destinace nachází.
10: Italský design, italská elegance, Nardi nábytek. Objednejte tento týden se slevou 15%. Kód podzim 15. Itálie v zahradě Tlumačov. Itálie v zahradě CZ.
8: Dnes bude většinou jasno, na severozápadě až polojasno, ráno počítejme také s mlhami, odpolední teploty fantastické, a to mezi 20 až 25 stupni Celsia.
11: Štěstí na 6 písmen, víkend, žádná práce, jenom život a ta nejlepší nálada z Hit Rádiem.
12: Hezké dobré ráno, prodloužený víkend z éteru Hit Rádia, s vámi Lea a Filip, 3 minutky po 7. Tak startujeme právě teď, doufám, že většina z vás má to volno. My ten svátek slavíme prací s Filipem, ale nám je tady dobře. Tak vy, kdo jste v práci, nejste v tom sami, napište nám schválně, co děláte, kde jste v práci, předpokládám, že to budou většina benzíny, čerpací stanice a tak podobně. Dejte když tak vědět na 777 937 777 a my startujeme právě teď.
11: Hit

0: dobré šváteční ráno. Dneska je svatého Václava, tak vašíci, pašíci, všechno nejlepší k svátku. Hlavně připomínáme si naši českou státnost, to, že jsme tady jako stát už tisíc let a to je už důvod být na nás náležitě hrdí. Takže jsme hrdí, Filipe. Jsme hrdí.
1: My jsme hrdí. My jsme hrdé osoby, myslím si, že jsme i hrdí na svůj národ. Hodně lidí vlastně na Česko tak trošku jako pohlíží pořád zvláštně, jako že nemáme moře a nemáme Alpy, ale já si myslím, že se tady máme jako krásně v Česku.
0: Vždycky, když přijde 28. září, tak se v nás probudí taková ta zvláštní směs hrdosti, úlevy, že jsme to zase prostě dokázali tady na tom kousku země, kde se to mele ze všech stran, sedíme už přes tisíc let a pořád si objednáváme naše pivečko český, ne? Bych si dala takhle hezky. Šup. To je dobrý nahlasivky, víš?
1: Já jsem zrovna teda jeden z mála chlapů Čechů, co já prostě pivo nepiju. Nepřišel jsem tomu na chuť, ale divnej budu spíš já, protože ostatní ho pijí.
0: Tak si to pojďme shrnout. 28. září si připomínáme Den české státnosti a odkaz svatého Václava, patrona české země. Taky bacha, otevírací doba obchodu, velké prodejny na 200 metrů musí mít dnes zavřeno, tak já doufám, že jste to zvládli všechno včera. Nakoupit si můžete něco na benzínkách, třeba párek v rohlíku, nádražích nebo taky v takových těch menších obchodech. No a třeba v Praze můžete vyrazit za historií i kulturou, třeba na korunovační klenoty do Strakovy akademie.

0: Krásné dobré ráno, jdeme se podívat na vaše SMSky. Chodí nám jich tady spousty. Dobré ráno, Leonko, svátek taky v práci. Odpad se vozí pořád. Zdraví Koudy z Trutnova. Koudy, zdravíme a respekt tvýmu jobu. Díky za to, že tě máme. Nebo nám tady píše Martina, dobré ráno, z Náchoda z práce, pracuji jako pokladní na nádraží. Jsem v tom s vámi, krásný den, Martina. Martinko, ať ti to tam rychle uteče. Ty brďo, těch zpráv normálně naši posluchači nespí, oni makají. Tady píše dokonce sestřička z jižních Čech. Dobré ráno, zdravím také z práce, pracuji jako zdravotní sestra v terénu, v domácí péči, jedeme nonstop. Děkuji, že nám k tomu krásně hrajete, sestřička z jižních Čech. To je tak hezký. Zdravíme sestřičku a ještě tady Paty. Dobré ráno, Leonko, bohužel já jsem dnes v práci, pracuji jako fyzioterapeutka v lázeňském provozu. Krásný a pohodový den a takových SMSek je tady spousty. Takže děkujeme, ano, jsme v tom společně, prostě jsme v práci, tak ten státní svátek oslavíme prací. Co by vlastně ti nepracující bez nás dneska dělali?
1: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
2: No jistě.
1: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
2: No jistě.
1: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
2: No jistě.
1: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
3: Attention!
4: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci.
3: Yes, sir!
4: Protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí sluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte si a přihlašte se na www.latropical.cz.
3: La Tropical!
4: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
5: Město Brumov Bylnice zahajuje prodej moderních družstevních bytů 1+ KK až 3+ KK s balkónem či terasou a s možností převodu do osobního vlastnictví. Klidná lokalita obklopena krásnou přírodou a kompletní občanskou vybaveností. Nyní vám stačí jen 25% z pořizovací ceny. Více na webu družstva www.bdbb.cz.
6: Do konce října masivní výprodej skladových zásob v Duda koupelny. Více než 100 druhů obkladů a dlažeb a k tomu více než 300 druhů koupelnového vybavení. V Duda koupelny teď získáte na veškeré skladové zásoby slevu od 20%. Duda koupelny.cz.
7: Hit Radio. Hit Radio.

věcí na jednom místě? Sleduj Facebook, Instagram a TikTok Hit Rádia. Zlepši si náladu. Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz.

0: Christina Aguilera a teď už Filip Lejček a ranní update.
1: Ranní update.
2: Krásné ráno. V přírodní rezervaci na americkém Long Islandu čekalo na návštěvníky neobvyklé překvapení. Po cestě se tam procházel malý krokodýl. Nejprve to vypadalo, že se jedná o aligátora, odborníci ale později zjistili, že jde o krokodýla Morletova, pocházejícího ze střední Ameriky. Pravděpodobně se ho zbavil chovatel.
0: A nemenoval se Dundee?
2: Dundee to mohlo být také. Slovo sex vyhledávali letos na internetu nejčastěji z celého Maďarska obyvatelé malé obce Nemezrádo, západně od Balatonu. Vyplývá to z místního žebříčku zveřejněného v pátek. Jen pro zajímavost, obyvatelé hlavního města Budapešti se do první desítky ani nedostali. Tak ty byli spíš ty vesnice, viď?
0: Já jsem z rodu Děnděšů, takže já jsem z města Děnděš. To je přímo Giongios, Maďarsku, město Děnděš.
2: Existuje, jo?
0: No jasně, podívej se,
2: nebo si ze mě střílíš,
0: ne, přísahám, podívej se, Giongios, že podívej se, že existuje město Děnděš.
2: Já mám ještě jednu zprávu.
0: To nevadí, rozebereme Maďarsko, pojď, podívej se, že existuje Děnděš.
2: Jak se to mám napsat teda?
0: Giongios, Děnděš. A nebo Děndě,
2: Giongios, město.
0: Ne, fakt?
2: Jo, druhé největší město.
0: Ano.
2: V župě Heves v severním Maďarsku, která leží 80 km od Budapešti na úpatí pohoří Mátra.
0: No, tady, nemtudo.
2: Nekecala, přátelé, ale pojďme ještě na jednu hezkou zprávu, co tady mám, protože takový úspěch vůbec nečekali zdravotní sestry ze Stocké nemocnice na Plzeňsku. Ty se totiž oblékly do retro uniform a reakce od pacientů je příjemně překvapily. Ještě větší ohlas měly jejich stejnokroje na sociálních sítích, kde video zhlédly už stovky tisíc lidí.
0: A to je krásný, proč ne? Holky, tleskáme vám. Krásné dobré ráno. A my jdeme hrát. Možná či nasky. Taky David Guetta, tedy Swim, Stones and I, Gone, Gone, Gone. Ale teď už volíme doprava, vstáváme pravou nohou do toho nového dne. Mějte krásný den, bude krásný počasí. A je volno. Pro většinu z vás teda. Hezké ráno.

0: Gone Gone. David Guetta tedy svým Stones and I. Tahle hudební trojice, to se dost povedlo. Za chviličku Linkin Park, nebo taky Nelly Furtado a spousty dalších skvělých hitů, tak doufám, že se vám stává krásně, ať už pracujete nebo odpočíváte. Díky, že posloucháte Hit Radio.
1: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února a nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například tvoje Lidl značka Formel prací gel, 44 dávek za novou běžnou cenu 119,90. Nebo Freddy čistič sifonu 500 gramů za novou běžnou cenu 34,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Lásko, jaký bys chtěla auto?
3: Tak aby bylo hezký, moderní, stylový, a aby mělo dost místa pro děti. No a aby moc nestálo, že jo?
2: Ale já myslel, jakou barvu?
3: Barvu? Já tak to nevím.
2: Stačí vybrat barvu. Vozy Bike vždy v plné výbavě za jednotnou cenu. Bike. Jednoduše chytrá volba.
4: Trinity Bank Arena 2. října ožije. Přichází bitva o Zlín. Hokejový souboj univerzit. Legendární hit What is Love ve Zlíně živě od hvězdy 90. let Hedoveje a DJ Manene na jednom místě. Akce, kde se baví studenti, rodiče i děti. Vstupné od 119 korun. Přijď a zažij hokejovou bitvu o Zlín. Více na bitvaozlin.cz.
5: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.

0: srdcovky Hitrádia.
1: Songy na celý život. Pondělí až pátek v pravé poledne na Hitrádiu. Hitrádio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.
1: KGM Corando, Torres i Action teď v akční nabídce od Unicars.cz Zlín. Přijďte si prohlédnout KGM do Unicars.cz Zlín.
2: Slib jsme splnili. Lesy po kůrovcové kalamitě jsme obnovili. Přijďte se sami přesvědčit, jak dnes rostou. Den lesů nové generace. V sobotu 3. října na 7 místech po celé republice. Čekají vás lesníci, technika, drony, tažní koně, komentované vycházky, program pro děti i ochutnávka zvěřiny. Vstup zdarma za každého počasí. Program a všechna místa najdete na sazimelesynovegenerace.cz.
3: Hi, this is Madonna.
4: On air.
3: Online.
4: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
5: Krásné pondělí, za chviličku 8. hodina, další zprávy, vítejte u nich. Penzisté si od ledna přilepší o 304 korun. Průměrný důchod vzroste z 21 892 na 22 196 korun. O podobnou částku si polepší všichni penzisté. Většina navýšení jde do základní výměry důchodu, která je pro všechny stejná. Zvýšení se dotkne nejen starobních, ale i invalidních důchodů. A zdaleka nejde o jedinou změnu, kterou penzistům přinese příští rok. Bouře doprovázená silným větrem a vydatnými dešti od minulé soboty sužuje severovýchod USA. V New Yorku a New Jersey způsobila rozsáhlé záplavy. V New Yorkském Brooklynu si vyžádala jednu oběť. Obyvatele zasažených oblastí se potýkají také s výpadky elektřiny. Podle agentury AFP je bez elektrického proudu až 130 tisíc odběratelů. A pojďme také na sport. Němečtí fotbalisté ve druhém utkání Ligy národů doma překvapivě podlehli Řecku 0-1. Portugalci i bez Cristiana Ronalda, který zůstal na lavičce, zvítězili v Norsku 2-1. Nizozemci po dvou brankách Maxe Merdinga vyhráli v Srbsku 2-1. A Češi hrají svůj zápas až zítra v Praze proti hvězdnému týmu Anglie, a to večer od 20 hodin a 45 minut. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
6: Ve Zlíně se uskuteční Týden zdraví, proběhne od 5. do 9. října. Kromě jógy, pilates nebo turistické vycházky letos přibudou také novinky, a to například bezplatné testování na HIV s výsledkem do 5 minut, kontrola kožních znamenek nebo nácvik resuscitace ve virtuální realitě.
7: Italský design, italská elegance, Nardi nábytek. Objednejte tento týden se slevou 15%. Kód podzim 15. Itálie v zahradě, Tlumačov. Itálie v zahradě, CZ.
5: Dnešní sváteční den bude parádní, bude většinou jasno, na severozápadě až polojasno. Teď po ránu ještě ojediněle i malé, ale ty teploty skutku skvělé. Odpolední mezi 20 až 25 stupni Celsia.
8: Pokračujeme dál, hezké dobré ráno, minutka po 8. Hit Radio s vámi.

0: Taylor Swift, hezké dobré ráno. Dneska, nejenom to, že slavíme státní svátek svatého Václava, ale dneska je den českého piva. A nejen toho českého, ale i moravského, takže zdravíme do Nošovic, do Litovle, do Přerova, do všech těch superbeskidských městeček a vesnic, kde se dělají takové malé speciálky. Máme vás rádi a děkujeme za to zlato. Hlavně pro nás zpěváky, je to strašně skvělý na hlasivky, takže já si opravdu ráda dám malé pivečko. A dneska teda možná dvě. Každopádně je takových pár zajímavostí. Na každého Čecha, včetně novorozenců, připadá Filipe 149 litrů vypitého piva za rok.
1: To je strašná porce, že jo?
0: Ty, který to nepiješ.
1: Když to vlastně jako můžeme říct teda zdvojnásobíš, tak dostaneš ty půl litry, že jo, kolik ty lidi vypijou. No tak, tak někdo musí pít za mě, ale já věřím, že kdyby jsme tady prošli jako
0: ale
1: okruh
0: pijou,
1: kilometru,
0: jasně.
1: Tak to někdo jako za mě vezme v klidu, chlapi, díky.
0: Každopádně pivo se vyrábělo už v 7. tisíciletí před naším letopočtem v Mezopotámii a přispěla k tomu vlastně náhoda. Do nádoby, ve které skladovali lidé obilí, napršelo, voda zkvasila a když ji později objevili, už degustovali, chápeš to? A dokonce v počátku pivo vyráběly výhradně ženy a to jsem si teď vzpomněla, kdy mi moje slovenská babička vždycky říkala, Leonko, pí pivo, ale to černé, vždycky mi dávala od malinka pít černé pivo, že budu mít jako velké vnady.
1: Tak ale... to se povedlo asi. To se hodně povedlo,
0: děkuju,
1: to babička nekecala. Mně zase říkali, hele, že když budu pít polívku, jak vyrostu, taky měli pravdu prarodiče, no. A děda mi taky dával vždycky ochutnávat a říkal, Filipku, k tomu se propiješ. A nestalo se. Nestalo
0: tak
1: se.
0: Prosím vás, hoďte tam dneska jedno, dvě, tři. Dneska jsou tam vinobrání, svatováclavské poutě a tak podobně, tak prostě pivečko místo vínečka, co? My jdeme hrát dobrou muziku. Hezké ráno.

0: Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.
1: Zažijte komfort, který nezná hranice. Užijte si pohodlnou jízdu moderními vlaky Českých drah do zahraničí. Jezdíme na Slovensko, do Maďarska, Rakouska, Německa a od léta i do Dánska. Jízdenku si pořídíte jednoduše v aplikaci Můj vlak nebo na cd.cz. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.
2: Úsporu tepelné energie nabízí Termont napajedla. Firma Termont vyrábí hliníková okna i prosklené fasády, dveře, světlíky, zimní zahrady. Nabízíme zasklení loďí a balkonů systémem Termalux. Šetřete tepelnou energii. Volejte 577 112 911 nebo www.termont.cz.
3: Staré město na vědomost dává, že akce Michalské slavnosti se u nás odehrává. Zveme vás na Michalské slavnosti Hody s právem. Krojovaná chasa, hodová obchůzka, hodové tanečky. Od čtvrtka až do neděle. staréměsto.uh.cz. Pátek 2. října pouťová megaparty na hale. Vstupné 150 korun. Zahraje DJ Simona, DJ Trnka a skupina Křídla. Sportovní hala Uherský Brod. Vstupenky na uherskobrodskapouť.cz.
4: Jsem hrdina.
5: Co tady blbneš?
4: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
5: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
4: Vše na 211.cz.
5: Už toho nech. A vy buďte našimi hrdiny.
4: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
6: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.

0: našem webu i v aplikaci Rádia CZ.
1: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia CZ. Přes apku Rádia CZ.

Pojďme se podívat, co je nového. Američanku Olivie Jonesovou čeká každé září nevšední úkol. Společně s manželem musí dojet nakoupit zásoby na zhruba půl roku, než je přecházející zima po dlhlém městečku na Alešce odřízne od světa. Výlet do obchodu ve Fairbanks zabere manželům 4 dny a za veškeré potraviny a další nezbytnosti utratí v přepočtu asi 100 000 korun. Na kalifornském pobřeží se konalo tradiční mistrovství světa v psím surfování. Čtyřnozí závodníci se postavili na surfovací prkna společně se svými lidskými parťáky a snažili se co nejlépe zvládnout vlny. Soutěž přitahuje každoročně desítky psů a organizátoři ji pojímají jako zábavu i podporu charitativních projektů spojených se zvířaty. No a Australan Joseph McGrail překonal světový rekord v nejhlasitějším lidském výkřiku. Do mikrofonu zakřičel jediné slovo now, tedy teď. Naměřeno mu bylo 122,4 decibelů, což je přibližně úroveň hromu, motorové pily nebo pneumatického kladiva. Předchozí rekord držela od roku 1994 učitelka ze Severního Irska.

0: Posloucháte Hit Radio, hezké dobré ráno, za chviličku už bude dopolko, státní svátek 28. září a my tady s Filipem známe matku roku. Představte si, že sourozenci z jedné vesničky na Jesenicku zameškali minulý rok 600 vyučovacích hodin.
1: Tak to tam ani snad nebyly, ne vůbec?
0: Já nevím, prostě, já to nechápu asi, no. Když se k tomu připočte ještě jarní zavření škol, to tam nebyly snad možná ani jednou, přesně jak říkáš. Každopádně jejich mamča asi, nevím, je nějakou školou prostě nešikanovala, co si budem, že jo. Tak já nevím, no. Kolik ty jsi měl zaveškaných hodin? Já jsem teda byla průserář, hlavně na střední, na konzervatoři.
1: No,
0: já jsem tam spíš nechodila, než jsem chodila.
1: Já jsem chodil do školy docela, když už se mi jako nechtělo, tak jsem doma samozřejmě nafilmoval, že mi není dobře. A pak jsem čekal, jestli mě nechají doma nebo ne. Aha. Máma často říkala, hele, víš co, tak tam běž a kdybys to nemohl vydržet, tak půjdeš domů. A to už se nestalo, protože jak už jsem tam došel, tak to bylo v pohodě. Zjistil jsem jinak, že první a druhý ročník základní školy 800 až 850 hodin za školní rok je kompletní docházka, takže tam fakt moc nechodili.
0: Tak teda maminko, tleskáme, no. Za chvilku David Koller, Benson Boone a nebo třeba Kamrad s hitem Be Mine.
2: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
3: No jistě.
2: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
3: No jistě.
2: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
3: No jistě.
2: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
4: Archeoskansen Modrá. Klenot naší historie vás zve. Přijďte 3. října na Den medu a medoviny. Poznejte tajemství včelařství, ochutnejte dobroty raně středověké kuchyně a užijte si den plný zábavy pro celou rodinu. Zve vás Archeoskansen Modrá. Archeoskansen.cz.
5: Ale, něco se vám doma nezdá? Chtělo by to alespoň menší rekonstrukci? Tak nezapomeňte na novou ložnici, aby se vám o ní jen nezdálo. Právě teď máme v Prospánku slevy až 30% na vybrané postele, matrace i polštáře. Tak si přijďte vybrat do prodejen Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spějte lépe, žijte lépe.
6: Znáš ten pocit, když přijdeš domů a konečně se převlékneš do něčeho pohodlného?
7: Ne, vůbec nevím, o čem mluvíš.
6: Vážně?
7: Já mám Lelosy na sobě celý den.
6: Lelosy. Too comfortable to take off.
8: Město Kroměříž a Dom kultury zvou na Den uniformovaných sborů. Sobota 3. října od 10 hodin na kroměřížském letišti. Letos bude v duchu hasičů a hvězdou je originální americký fire truck. Těšte se také na leteckou akrobací, statické a dynamické ukázky i historická letadla. Vstup zdarma. Den uniformovaných sborů Kroměříž.

0: Každý den řešíme malé i velké výzvy v péči o své zdraví, v pohybu a sportu, pro šťastný úsměv našich nejbližších. A právě v těchto chvílích na to nejste sami.
1: Vojenská zdravotní pojišťovna dospělým přispěje 700 korun na pohyb, 1000 korun na očkování nebo 500 na dentální hygienu. A myslíme i na vaše děti. Ty mohou získat 1000 korun na sport, 700 na plavání a další 1000 na lyžák nebo letní tábor. Vojenská se postará o celou vaši rodinu. Přidejte se k nám na vozp.cz.
2: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
3: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
4: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
5: On air.
6: Online.
5: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
7: Krásné pondělí, je za chviličku 9:00, jsou tu další zprávy, vítejte u nich. Obliba výdejních boxů v Česku nadále výrazně roste a z některých internetových obchodů do nich již směřuje více než polovina všech zákaznických zásilek. Zástupci e-shopu a logistických firem to připisují především pohodlí, flexibilitě a 24-hodinové dostupnosti, kterou tento způsob doručení zákazníkům nabízí. Klasické doručení kurýrem na adresu však i přes tento silný trend nadále zůstává klíčovou a oblíbenou službou. Dneškem ve Vladislavském sále Pražského hradu končí výstava českých korunovačních klenotů s podtitulem Habsburkové. Pětistá výstava začala 15. září. První 4 dny byly vyhrazeny pro školní skupiny. Návštěvníci si mohou prohlédnout nejen korunu, žezlo a jablko, ale také korunovační roucho z roku 1653 a další vzácné artefakty. Expozice je otevřena od 9 do 17 hodin. Vstup je zdarma. A pojďme také na hokej. Hokejisté Třince vyhráli v 5. kole extraligy na ledě Liberce a v probíhající sezóně ještě nestratili ani bod. Na čele tabulky mají oceláři stále 3bodový náskok na Pardubice, které po obratu ve třetí třetině uspěli v Brně. Bílí tygři klesli na předposlední příčku poté, co Olomouc zvítězila v Kladně. První bodový zisk slaví Vítkovice. Ostravané přehráli Mladou Boleslav jasně 6-2. České Budějovice přetlačili Litvínov 5-4, vítězný gól dal v poslední minutě 4bodový Nik Olesen. No a stejně jako Olomouc vyhrála poprvé za 3 body i Plzeň, když udolala Hradec Králové 2-1. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
8: V sobotu se uskuteční v Kroměříži na letišti Den uniformovaných sborů. Jedná se o přehlídku techniky, ale také výzbroje. Akce patří mezi největší tuzemské přehlídky práce a vybavení armády, policie, hasičů, celníků či klubu vojenské historie. Program je připravený od 10 do 17 hodin.
9: Italský design, italská elegance, Nardi nábytek. Objednejte tento týden se slevou 15%. Kód podzim 15. Itálie v zahradě, Tlumačov. Itálie v zahradě, CZ.
7: Dnes můžeme očekávat jasno na severozápadě až polojasno odpoledne, nebo už vlastně i teď vybízí jasně k procházkám. Odpolední maxima až na 25 stupních Celsia.
10: Štěstí na 6 písmen. Víkend. Žádná práce, jenom život. A ta nejlepší nálada z Hit Rádiem.
11: Prodloužený víkend z Véteru Hit Rádia s vámi stále Lea a taky Filip, 3 minutky po 9. Teď už krásné pondělní sváteční dopoledne. Před námi Eva Farná, taky Katy Perry. Tak díky, že posloucháte, že jste s námi. Pokračujeme, nezastavujeme. Hezký den.
10: Hit Rádio Zlín.

0: Pár minutek po deváté s vámi Lea a Filip, hezké dobré dopoledne. Představte si, Filipe, to je něco i pro tebe, jo? A schválně nám řekneš, jak to je. Nezadaní muži řekli, co chtějí od vysněné ženy. Bacha, celých 98% mužů hledá ženu, která je bude respektovat. Dále, pro 97% mužů je pak důležité, aby mohli ženě důvěřovat a svěřovat se jí, mít jí i jako nejlepší kámošku. A o něco menší skupina pánů, 95%, pak uvedla, že hledají někoho, s kým mohou bez problémů komunikovat a řešit své potřeby. No a neméně důležitým aspektem je pak u žen smysl pro humor a schopnost umět muže rozesmát, to je 91%. Já bych řekla, že to je docela zajímavé, jak různě dokážete pojmenovat sex.
1: No, já jsem jenom chtěl říct, že já nevím, jak smýšlí teď nezadaní muži, ale když se jako vzpomenu, když jsem byl nezadaný já, tak já si myslím, jako, že to je pravda, že aspoň já jsem teda vždycky chtěl mít doma vlastně tu přítelkyni lomeno kamarádku, že vlastně jsem si s ní mohl pokecat, o čem jsem chtěla, hlavně když jí něco jako říkám, tak aby člověk viděl, že jí to zajímá, že to není takový, že jako jenom poslouchá, říká, jo, tak už skončí, prostě nějaký tvůj fotbal mě nezajímá, jestli jdeš do práce a tak. Takže já s tím můžu souhlasit a ten smysl pro humor to bylo v té opačné kolonce.
0: Ne, tam je 91% mužů. Nejméně důležitým aspektem je pak už jen smysl humor. Ano,
1: nejméně.
0: A schopnost umět muže rozesmát.
1: Tak s tím já nesouhlasím. To já potřebuji, aby byla trošku vtipná a rozesmála.
0: Neméně, říkám slovo.
1: Neméně, no tak já jsem se divil právě. No tak chlapi,
0: jste pořádku. Já bych řekla, že tohle vyhrává samozřejmě, že jo. Ale je tak jako hrozně hezký, když se nad tím zamyslím jako ženská. Jak různě vlastně dokážeme pojmenovat sex.
1: To je z Maďarska, no. Prostě, jak jsem dneska říkal.
0: Jdeme hrát další skvělou muziku. Díky, že jste s námi.

0: Hit Radio stále s vámi, krásné dobré pondělní dopoledne, před námi vodopády, chaos, kdo by neznal tuhle pečku z 90. let, a nebo taky přijde duet Lady Gaga Bruno Mars, Die with a Smile, tak volume doprava a za chvilku jsme zpátky, hezké pondělí.
1: Hit Radio Zlín.
2: Zlepši si náladu.
3: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku, a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
4: Dobrý den. Jmenuji se Ivan Vodochodský a o vaření toho vím opravdu hodně. A taky vím, kde si můžete pořídit

0: 50% levněji než u nás. Jedině v XXL kuchyních v polském Těšíně. Jsou vám tam k dispozici 6 dní v týdnu. XXL-kuchyně.cz
1: Trinity Bank Arena 2. října ožije. Přichází bitva o Zlín. Hokejový souboj univerzit. Legendární hit What is Love ve Zlíně živě od hvězdy 90. let Hathawaye a DJ Manene na jednom místě. Akce, kde se baví studenti, rodiče i děti. Vstupné od 119 korun. Přijď a zažij hokejovou bitvu o Zlín. Více na bitvaozlin.cz.

0: vyhraňte účtenku a vyhrajte rodinný pobyt nebo balíček pro školáky. Soutěžte na maxivita.cz.
1: Podzim je skvělý s Hitrádiem. Když se probudíte do mlhavého rána a víte, že i tak to bude skvělý den. Takhle zní podzim s námi. Hitrádio. Zlepši si náladu.

28. září, ale zítra 29. Tak zítra je, přátelé, den srdce. A mám tady takových pár zajímavých faktů o srdíčku, kde největší srdce na planetě má modrá velryba a může vážit až 180 kilo a je velké jako takové jedno menší auto, když si představíte. A nebo, když se zamilujete, tak srdce nejen ženám buší rychleji, to známe asi každý z nás, ale dokonce na EKG se to fakt dá vidět doslova, kde se mění ten rytmus. A jak je takové torčení, mám něco na srdci, tak bych řekla, že je překvapivě blízko realitě. Stres a emoce ovlivňují náš tep a tlak tak, že se to promítne i do zdraví, to asi taky známe každý z nás, ale takový to nejromantičtější, tak to je fakt, když se dva lidi drží za ruce a dívají se lásky plně na sebe, tak jejich srdce se můžou doslova synchronizovat. A nějakou takovou lásku zažil taky nebo zažívá každý z nás, kdy vám srdce chce, jak se říká, vyskočit z hrudi. Tak tolik asi k tomu srdíčku, tak zítra prosím vás, milujte se, množte se a mějte se rádi.

0: Přátelé, kamarádi, já se s vámi pro dnešní den loučím. Mějte krásné dopoledne, státní svátek 28. září, taky krásné odpoledne, podvečer a večer. Pokud možno, samozřejmě buďte s námi. Já frčím směr Lovosice na svatováclavskou pouť. Za chviličku po desáté s vámi kolegyňka Káťa Pechová. Taky si můžete psát o hity na přání k vaření, spousta dobré nálady, pozitivní energie. Filipek tady s vámi taky zůstává. Tak pokud možno, buďte s námi a užijte si ten dnešní den podle své libosti a chuti. Mějte se krásně. Ahoj.
1: Hit Radio Zlín.
2: Chcete zasadit ovocný strom? Teď je ten pravý čas. V zahradnictví z Pomyšl najdete jabloně, třešně, meruňky, broskve a další druhy. Strom, který zasadíte dnes, bude dělat radost vašim dětem i vnoučatům. Nakupujte online na zahradnictví z Pomyšl.cz nebo přímo ve Spomyšli. Zahradnictví z Pomyšl. Vaše online zahradnictví.
3: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
4: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
5: Když jde o zdraví.
3: Přejděte k Lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září.
4: VZP. Jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/ pojďte k nám.
6: Slib jsme splnili. Lesy po kůrovcové kalamitě jsme obnovili. Přijďte se sami přesvědčit, jak dnes rostou. Den lesů nové generace. V sobotu 3. října na 7 místech po celé republice. Čekají vás lesníci, technika, drony, tažní koně, komentované vycházky, program pro děti i ochutnávka zvěřiny. Vstup zdarma za každého počasí. Program a všechna místa najdete na sázímelesynovégenerace.cz.

0: největší hity, které jsme poslouchali v 90. A většinu z nich posloucháme dodnes. Hit Radio 90. V dabu, na internetu i v aplikaci Radia.cz. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: MG, teď u Unicars.cz Zlín za ty nejlepší možné ceny. Přesvědčte se na www.unicars.cz. Když MG, tak od Unicars.cz Zlín.
1: Máme pro vás tip na zajímavé nemovitosti v nabídce MM Reality.
2: Byt 4 plus KK Praha Jinonice za 12 milionů 600 tisíc. Byt 2 plus 1 v Gdyni na Domažlicku za 2 miliony 799 tisíc. Výrobní objekt v Benešově nad Ploučnicí na Děčínsku za 1,5 milionu. Byt 2 plus 1 v Krnově za 2 miliony 550 tisíc. A zahrada v Chrudimi za 1 milion 290 tisíc korun.
1: Aktuální nabídku všech nemovitostí najdete na mmreality.cz.
3: Do konce října masivní výprodej skladových zásob v Duda koupelny. Více než 100 druhů obkladů a dlažeb a k tomu více než 300 druhů koupelnového vybavení. V Duda koupelny teď získáte na veškeré skladové zásoby slevu od 20%. Duda koupelny.cz.
4: On air.
5: Online.
4: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
6: Krásné pondělí, za chviličku 10. hodina a další zprávy, vítejte u nich. Ceny ropy na světových trzích prudce vzrostly o zhruba 3% a severomořská ropa Brent překonala hranici 107 dolarů za barel. Reagují tak na krok amerického prezidenta Donalda Trumpa, který odmítl nejnovější iránský návrh na příměří a znovu otevření klíčového hormuzského průlivu. Trhy se v důsledku přetrvávajícího geopolitického napětí obávají narušení dodávek suroviny a růstu rizikové prémie. Země vlivem tání polárního ledu mění svůj tvar. Nová zjištění geologů poukazují na znatelné odchylky na pólech i na rovníku, které ovlivňuje také přerozdělování velkého množství vody v oceánech. Ukazuje se tak, že globální oteplování a klimatické změny fyzicky formují naší planetu víc, než se doposud předpokládalo. A pojďme také na fotbal. Španělé povolali na zápasy Ligy národů obránce Robina Le Normanda. 29-letý bek Atletika Madrid nahradil zraněného Erika Garciu z Barcelony. Jenci při rozcvičení před sobotním utkáním v Anglii poranil koleno. Úřadující mistři světa budou hostit českou reprezentaci už 3. října v Oviedu. Doma hrají Češi v úterý proti Anglii. Do té doby ale můžete navštívit Repre Funfest, který se koná v Edenu před stadionem i během dneška.
7: Italský design, italská elegance. Nardi nábytek. Objednejte tento týden se slevou 15%. Kód podzim 15. Itálie v zahradě, Tlumačov. Itálie v zahradě, CZ.
6: Dnes očekáváme jasno nebo skoro jasno, odpolední teploty opět příjemné, vybízející k procházkám a výletům až 25 stupňů Celsia.
4: Hit Radio City.
8: Hezké dopoledne, minuta po 10. hodině, s vámi už Kateřina Pechová, samozřejmě další porce těch nejlepších hitů. Hit Radio. Za chvilku skupina Hodiny, ale právě teď jsou tady September a Cry For You.

skupina Hodiny a souhvězdí v éteru Hitrádia. Hezké dopoledne. No a dneska máte jedinečnou možnost, můžete se legálně podívat tam, kde se rozhoduje o vašich penězích. A nebude vás to ku podivu stát ani korunu. Na svatého Václava totiž probíhají prohlídky sídla vlády a ministerstva financí. Můžete si tak projít chodbami, kde se běžně podí ministři, prohlédnout si ty barokní stropy, které vždycky vídáme jenom v televizi za zády politiků, že jo. Navíc je to všechno fakt zdarma, což je u ministerstva financí docela ironický bonus. Prohlídky jedou až do večera, takže pokud chcete fotku z místa, kde se tvoří rozpočet, teď je ta chvíle. Jenom opatrně pozor, protože fronty budou pravděpodobně delší než fronta na banány v roce 88.

0: Pink a Blow Me v éteru Hit Rádia. Hezké dopoledne. No a prosím vás, tohle je naprosto zásadní. Máme kapitána. David Pastrňák přepsal historii v Bostonu. Je to obrovská čest. Taky důkaz, že v NHL nejste prostě jenom hostem, ale majitelem klíčů. Tenhle kluk z Havířova, co kdysi přišel do NHL s jedním kufrem, teď velí celý kabině. Navíc v NHL je kapitánské C-čko posvátná věc, zvlášť na místech, jako je Boston. Jo, neskutečný. Před ním ho nosili legendy jako Zdeno Chára nebo Patrice Bergeron. Pasta vstupuje v podstatě do klubu nesmrtelných. 13 sezon na jednom místě, to je v dnešní době hokejových tradeů a honby za penězi naprostý unikát. On to město miluje a to město a ten klub milujou Pastu. Takže velká gratulace, jsme mega pyšný. Další hity k tomu, za chvilku Linkin Park, Nirvana nebo Celeste Buckingham.
1: Klikni!
2: Mironet, nová dvojka a Šoproku přináší
1: Samsung Galaxy Z Flip 8 5G. V Mironetu nyní za super cenu 25 990.
2: Jupi!
1: Chytré focení, velký displej, 256 GB prostoru pro všechno, co máte rádi.
2: Rozložte nové možnosti.
1: Když mobily,
2: tak Mironet. Klikni dvakrát.
3: Lásko, jaký bys chtěla auto?
4: Tak aby bylo hezký, moderní, stylový, aby mělo dost místa pro děti, no a aby moc nestálo, že jo?
3: Ale já myslel, jakou barvu?
4: Barvu? Je tak to nevím.
3: Stačí vybrat barvu. Vozy Bajk vždy v plné výbavě za jednotnou cenu. Bajk. Jednoduše chytrá volba.
5: Jsem hrdina.
6: Co tady blbneš?
5: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
6: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přijde.

0: srdcovky Hitrádia. Songy na celý život. Pondělí až pátek v pravé poledne na Hitrádiu.
1: Nakupte doplňky stravy Maxivita s Bobem a Bobkem, nahrajte účtenku a vyhrajte rodinný pobyt nebo balíček pro školáky. Soutěžte na maxivita.cz.
0: Hitrádio.
2: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Linkin Park dohrávají v éteru Hit Rádia. Krásné dopoledne. A zajímá mě důležitá věc. Zpívá se u vás ve škole? A teď nemyslím jenom o hudebce, nebo když někdo vymyslí nějakou kvalitní prostou písničku. Lidl totiž spojil síly s Bobem a Bobkem a Karol z projektu Karol a Kvído. No a rozjíždí pěveckou soutěž pro školy a školky z celé republiky. Zapojit se je navíc úplně jednoduchý. Natočte se s celou třídou, jak zpíváte. Jo, hele, easy peasy. Můžete dát soutěžní písničku Jsme kuchaři, klidně ale zaspívejte svůj oblíbený song. Nebo si klidně vymyslete vlastní hit. Jo, video nebo audio potom do 31. října pošlete na bobabobek@lidl.cz. Strašně jednoduchý. No a to nejlepší na tom je, že se vybere 14 výherců a za nimi dorazí Bob, Bobek a Karol přímo do školy. Čeká vás ranní rozcvička, hry a soutěže, workshop o zdravém jídle a samozřejmě pořádná zdravá svačina. Takže samý pozitivní věci. Prostě dopoledne, kdy bude výuka vypadat zatraceně jinak než obvykle. Všechny podklady, taneček i informace najdete na lidl.cz/škola/volá a do 31. října zpívat, natočit a taky poslat. Držím pěstě a posílám další hity, tohle jsou Lucenzo a Don Omar.

0: Dasha a Austin, jste s Hitrádiem, krásné dopoledne a krásné sváteční pondělí. Vy, co jste v práci? Já vím, je to náročné. I o svátku, co? Tak doufám, že to aspoň je jako na pohodu, jo? Že žádný velký stresy. No a vy, co jste doma, tak předpokládám, že se pomalu chystáte k nějakému vaření, jo? Přece jenom sváteční oběd, to je velká záležitost. No a ano, i dneska v 11 hodin odstartují právě hity k vaření, to znamená, že píšete, co vaříte a co byste u toho chtěli poslouchat. Do 11. hodiny samozřejmě další hity Calvin Harris, Ellie Goulding, Imagine Dragons nebo třeba Kid Laroi, tak buďte s námi.
1: Potřebuješ novou dřevěnou pergolu, carport nebo krov? Přijedeme, vše přesně zaměříme, vyrobíme na míru a odborně namontujeme kdekoliv v České republice. Spolhni se na kvalitní řemeslo a realizaci bez starostí. Comfort Group Wood Forte. Více na webu wood-forte.cz.
2: Město Brumov Bylnice zahajuje prodej moderních družstevních bytů 1+KK až 3+KK s balkonem či terasou a s možností převodu do osobního vlastnictví. Klidná lokalita obklopena krásnou přírodou a kompletní občanskou vybaveností. Nyní vám stačí jen 25% z pořizovací ceny. Více na webu družstva www.bdbb.cz.
3: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
4: No jistě.
3: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
4: No jistě.
3: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
4: No jistě.
3: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.

0: Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.
1: Zažijte komfort, který nezná hranice. Užijte si pohodlnou jízdu moderními vlaky Českých drah do zahraničí. Jezdíme na Slovensko, do Maďarska, Rakouska, Německa a od léta i do Dánska. Jízdenku si pořídíte jednoduše v aplikaci Můj vlak nebo na cd.cz. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.
2: Klikni! Mironet, nová dvojka a Šoproku přináší
3: novou generaci skládaček Samsung Galaxy Z8.
2: Když mobily?
3: Tak Mironet, klikni dvakrát!
4: Hi, this is Ed Sheeran.
5: Hi, this is Madonna.
4: On air.
5: Online.
4: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
6: Krásné sváteční pondělí, je přesně 11 hodin a další zprávy s Filipem Lejčkem, vítejte u nich. Obavy Čechů z dalšího růstu cen energií sílí. Jejich zdražení nyní očekává 60% lidí, což je nejvíce za poslední dva roky. Naopak ve zlevňování věří jen 7% Čechů. Za hlavní důvody možného růstu cen lidé nejčastěji považují válku na Blízkém východě a politiku Spojených států. Zhoršená očekávání se ale zatím výrazněji nepromítají do chování domácností. Změnu dodavatelé plánuje jen zhruba každý sedmý Čech a více než 3/4 lidí o ní vůbec neuvažují. Pozor při podzimním úklidu zahrad. Pálení schrabaného listí, trávy, plevele nebo čerstvých větví za účelem jejich likvidace je v Česku od loňského března zakázané. Za porušení pravidel mohou fyzickým osobám hrozit pokuty v řádu desítek tisíc korun. V některých případech může horní hranice sankce dosáhnout až k milionu. Povolené zůstává například pálení suchého a čistého dřeva na otevřeném ohništi pro rekreační účely. Zahradní bioodpad je proto lepší zkompostovat, vyhodit do hnědé popelnice nebo odvést do sběrného dvora. A pojďme také na led. Páté kolo hokejové extraligy dnes uzavře souboj Sparty s Karlovými Vary. Oba týmy mají po 4 zápasech na kontě 2 výhry a v tabulce je dělí jediný bod. Sparta je 6., Energie 7. Pražané naposledy vyhráli v Litvínově 4-1. Karlovy Vary doma porazili České Budějovice. Utkání v pražské O2 aréně začíná v 16 hodin. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
7: Ve Zlíně se uskuteční Týden zdraví, proběhne od 5. do 9. října. Kromě jógy, pilates nebo turistické vycházky letos přibudou také novinky. A to například bezplatné testování na HIV s výsledkem do 5 minut, kontrola kožních znamének nebo nácvik resuscitace ve virtuální realitě.
8: Italský design, italská elegance, Nardi nábytek. Objednejte tento týden se slevou 15%. Kód podzim 15. Itálie v zahradě, Tlumačov. Itálie v zahradě, CZ.
6: Dnes bude většinou jasno, na severu a západě čeká až oblačno. Odpolední teploty opět velice příjemné, tak vyražte někam na výlet 20 až 25 stupňů Celsia.
4: Hit Radio City.
9: Krásné dopoledne, 2 minuty po 11. Startují nám hity k vaření. Pište, co vaříte a co u toho chcete poslouchat. 777 937 777. No a teď už je tady Alvaro Solera.

Výbírek za Faithless v éteru Hit Rádia, hezké dopoledne. A šťastnou ruku, pokud právě vaříte. Jsou tady hity k vaření a to znamená, že vy píšete, co vaříte a co byste u toho chtěli poslouchat na 777-937-777. No a přece jenom sváteční den, že jo? A třeba u Stáni, tam to musí vonět fantasticky. Nejradši bych zajela na jídlo, protože Stáňa píše, máme dnes uzenou polívku, bramborový knedlík, špenát uzený a šneky z listového těsta na odpoledne. No, tak komu se taky začaly zbíhat sliny, tak ano, jsme v tom společně a Stáňa by k tomu chtěla Žijeme len raz. Takže dámy a pánové, Žijeme len raz, zapište dál na 777 937 777.

0: Rihanna v éteru Hit Rádia. Krásné dopoledne vám všem. Díky, že píšete na 777-937-777, píšete, co vaříte a co u toho chcete poslouchat. Jo, velmi jednoduchý, i ty kvaření jsou tady. Další zprávu jsem vybrala od Žanety. Ta by chtěla Kateřiny Marie Tichou. A prosím vás, vaří řízečky a šťouchačky. Jo, dokonce poslala fotku, má tam i koláč, krásný koláč. A taky vaří dýňovou polívku. A pojďme si říct, že ano, právě teď začíná ta sezóna, kdy cuketu nahrazuje dýně, ale dýňová polívka je skvělá. Takže dobrou chuť, no a Kateřina, už za chvíli.
1: Chci tě jen pro dnešek, buď moje odměna, a chce mi zas jednou roztřesou kolena.
0: Dáme si plamen a vypište dál, co vaříte a co chcete poslouchat.
2: Více než 60% dospělé populace v Česku má nadváhu a každý čtvrtý Čech trpí obezitou. Přitom většinou stačí upravit jídelníček a pravidelně se hýbat. Vojenská zdravotní pojišťovna nabízí pomoc.
3: Na plavání přispíváme 700 korun, na pravidelný pohyb dospělým také 700 a dětem dokonce 1000. S hubnutím pomůže aplikace kalorické tabulky, jejíž prémiovou verzi vám také uhradíme.
2: Podpořte své zdraví u Vojenské zdravotní pojišťovny. Více na vozp.cz.
4: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
5: Uherskobrodská pouť. 3. října zahraje legendární tublatanka Alband a Street 69. Sportovní hala Uherský Brod. Vstupenky na ticketlife.cz.
6: Do konce října masivní výprodej skladových zásob v Duda koupelny. Více než 100 druhů obkladů a dlažeb a k tomu více než 300 druhů koupelnového vybavení. V Duda koupelny teď získáte na veškeré skladové zásoby slevu od 20%. Duda koupelny.

0: Lesy.cz.
1: Slib jsme splnili. Lesy po kůrovcové kalamitě jsme obnovili. Přijďte se sami přesvědčit, jak dnes rostou. Den lesů nové generace. V sobotu 3. října na 7 místech po celé republice. Čekají vás lesníci, technika, drony, tažní koně, komentované vycházky, program pro děti i ochutnávka zvěřiny. Vstup zdarma za každého počasí. Program a všechna místa najdete na sazimelesynovegenerace.cz.
2: KGM Corando, Torres i Action teď v akční nabídce od Unicars.cz Zlín. Přijďte si prohlédnout KGM do Unicars.cz Zlín.
3: Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Intech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz.

0: Nakupte doplňky stravy Maxivita s Bobem a Bobkem, nahrajte účtenku a vyhrajte rodinný pobyt nebo balíček pro školáky. Soutěžte na maxivita.cz.
1: Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: krásný song, co? Tohle je Ish a Over the Rainbow. Posloucháte Hit Radio.
1: Jste naprosto skvělý, já mám úplně pocit, že jsem ve vašich kuchyních. Máme tady další přání. Honza píše, u nás to bude vonět ještě víc. Vaříme s mamkou bramborový salát a řízky a bramborovou polívku s čerstvými houbami přímo z lesa. Mňam. A chtěl by Shakiru a Burna Boy. No a stejný přání máme ještě od Bětky, kde vařej sekanou a přála by si právě song Day Day. Tak

Kamarád a Feel Alive, jste z Hit Radio. Díky za to a díky za to, že píšete. Píšete, co vaříte a co k tomu chcete poslouchat. Další zprávu jsem vybrala od Andreji. Ta píše, chtěla bych poprosit o sraz bohému. Bylo by to pro všechny, co jí mají rádi. Vařím dnes bramborový knedlík, výpečky, špenát. Fantastická volba. Andreo, fantastická volba. K tomu ještě frankfurtskou polévku a jako desert pudinkovou bábovku. Máte místo u stolu, když tak ještě, a že bych skočila po vysílání. Každopádně ano, dámy a pánové, pro vás všechny právě teď v Ohrouti. Od Andrej, svaz českých bohémů.

0: Takový ideální song k chystání oběda, ale proti gustu. Hele, Vohnoutí a Svaz českých bohémů na Hit Rádiu. Hity k vaření se pomalu chýlí ke konci. Ještě stihnu splnit dvě přání. Jo, já se snažím splnit vám, co vám na očích a SMS-kách vidím, ale samozřejmě není ta hodina nafukovací, tak ještě zpráva od Markéty, ta píše, zrovna dělám tortily s kuřecím masem a zeleninkou a u toho vás samozřejmě poslouchám. Odpoledne se chystáme s rodinou na kolo. Kdybyste mi zahráli Firestone od Kaiga, byl by ten den ještě krásnější. Markét, a on bude. On bude už za chvíli. No a ještě taky zpráva od cestovatelů. Prosím vás, tady máme přání na Činaský jakse. Píšou, vracíme se ze Zakynthosu autem a posloucháme celou dobu. Teď jsme momentálně na Slovensku, tak ať se nám líp jede a zdravíme Čechy v okolí, co taky poslouchají. Michal, Monika, Erinka. Hele, tyjo, jste hustý? Tak ať vám cesta utíká. Za chvilku tím pádem. Jeden Kaigo a Firestone a k tomu ještě... A k tomu ještě Činasky. Díky moc, že jste se všichni zapojili.
1: Ale, něco se vám doma nezdá? Chtělo by to alespoň menší rekonstrukci? Tak nezapomeňte na novou ložnici, aby se vám o ní jen nezdálo. Právě teď máme v Prospánku slevy až 30% na vybrané postele, matrace i polštáře. Tak si přijďte vybrat do prodejen Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spějte lépe, žijte lépe.
2: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
3: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
4: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci, nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
5: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
6: Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.
7: Staré město na vědomost dává, že akce Michalské slavnosti se u nás odehrává. Zveme vás na Michalské slavnosti Hody s právem. Krojovaná chasa, hodová obchůzka, hodové tanečky. Od čtvrtka až do neděle. staréměsto.uh.cz.
8: Úsporu tepelné energie nabízí Termont napajedla. Firma Termont vyrábí hliníková okna i prosklené fasády, dveře, světlíky, zimní zahrady. Nabízíme zasklení loďí a balkonů systémem Termalux. Šetřete tepelnou energii. Volejte 577 112 911 nebo www.termont.cz.
9: Hit Radio.

0: největší hity, které jsme poslouchali v 90. A většinu z nich posloucháme dodnes. Hit Radio 90. V dabu, na internetu i v aplikaci Radia.cz. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Archeoskansen Modrá. Klenot naší historie vás zve. Přijďte 3. října na Den medu a medoviny. Poznejte tajemství včelařství, ochutnejte dobroty raně středověké kuchyně a užijte si den plný zábavy pro celou rodinu. Zve vás Archeoskansen Modrá. Archeoskansen.cz.
1: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
2: No jistě.
1: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
2: No jistě.
1: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
2: No jistě.
1: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
3: Město Kroměříž a Dům kultury zvou na Den uniformovaných sborů. Sobota 3. října od 10 hodin na kroměřížském letišti. Letos bude v duchu hasičů a hvězdou je originální americký fire truck. Těšte se také na leteckou akrobacii, statické a dynamické ukázky i historická letadla. Vstup zdarma. Den uniformovaných sborů Kroměříž.
4: Hey, this is Ava Max. All the hits.
5: On air. I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
6: Krásný sváteční den, za chvíli 12. hodina a další zprávy, vítejte u nich. Obliba výdejních boxů v Česku nadále výrazně roste a z některých internetových obchodů do nich již směřuje více než polovina všech zákaznických zásilek. Zástupci e-shopu a logistických firem to připisují především pohodlí, flexibilitě a 24-hodinové dostupnosti, kterou tento způsob doručení zákazníkům nabízí. Klasické doručení kurýrem na adresu však i přes tento silný trend nadále zůstává klíčovou a oblíbenou službou. Na Pražském hradě dnes končí mimořádná výstava českých korunovačních klenotů a zájem veřejnosti v samotném závěru akce dosáhl vrcholu. Lidé, kteří se chtějí podívat na svatováclavskou korunu a další vzácné insignie ve Vladislavském sále, musí v dlouhých frontách sahajících až do zahrad počítat s čekáním přesahujícím 2 až 3 hodiny. A pojďme také na sport. Útočník David Pastrňák povede ve své 13. sezóně v Bostonu hokejisty Bruins v NHL jako kapitán. 30-letý rodák z Havířova se stal 6. českým hokejistou, kterému v NHL svěřili nastálo kapitánské C-čko. V předchozí sezóně byl kapitánem Anaheimu obránce Radko Gudas, který se v létě vrátil do týmu Floridy. Do nové sezóny vstoupí Bruins už v úterý zápasem proti New York Rangers. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
7: V sobotu se uskuteční v Kroměříži na letišti Den uniformovaných sborů. Jedná se o přehlídku techniky, ale také výzbroje. Akce patří mezi největší tuzemské přehlídky práce a vybavení armády, policie, hasičů, celníků či klubu vojenské historie. Program je připravený od 10 do 17 hodin.
0: Italský design, italská elegance, Nardi nábytek. Objednejte tento týden se slevou 15%. Kód podzim 15. Itálie v zahradě Tlumačov. Itálie v zahradě CZ.
6: Pokud jste čekali na krásné počasí, tak jste se trefili. Bude většinou jasno na severu a západě Čech až oblačno, ale nejvyšší odpolední teploty až 25 stupňů Celsia.
8: Krásné poledne, dobrou chuť k obědu, minuta po 12. hodině s vámi Kateřina Pechová a další porce těch nejlepších hitů. Na start hodiny Carly Rae Jepsen a Call Me Maybe.

David Guetta, tedy Swims a taky Tone Sena. Posloucháte Hit Radio. A Taylor Swift opět v noci na VMA ukázala, proč je hudební vesmír jenom její hřiště. Vyhrála hlavní kategorii klip roku s videem k písni The Fate of Ophelia a je to fascinující, protože Taylor si ty klipy i sama režíruje. Jo? Takže ta soška astronauta je pro ní víc o filmařině než o zpěvu. Neskutečný. Prostě sledujeme někoho, kdo v přímém přenosu betonuje svůj status absolutně největší hvězdy století. Takhle, na pódiu vypadala, že jí to pořád upřímně dojímá, jo, což je hezký, i když už má doma na tyhle ceny pravděpodobně vyhrazenou celou jednu místnost. Možná i dvě. Jo. Je to taková mašina na úspěch, která se doopravdy nezastavuje, takže myslím si, že vzhledem k tomu, že Taylor vyhrává tak moc často, že ostatní nominovaní už na ty gala večery chodí v podstatě jenom kvůli cateringu.

0: Rosé a Bruno Mars s námi na Hit Radio. No a dneska ještě volný den pro většinu z vás, doufám, že si to užíváte, ale nebojte, je i důvod se těšit na ten klasický pracovní den, jo? Zítra ráno už totiž opět snídaně šampionů a opět taky rychlá pětka. A pozor, celý týden jsou ve hře poukazy na 5 000 korun od Citizen, takže si můžete vybrat oblečení do městské džungle, kterému hlavně můžete věřit, protože oblečení Citizen odolává špíně, potu i pachu, což tady v tom počasí ideální věc, jo? Hlavně vás podrží v každodenních situacích. Takže nezapomeňte, zítra ráno rychlá pětka, voucher na 5 000 od Citizen. No za chvilku už douší tenhle král Lenny Kravitz, taky Sia nebo Guru Josh Project.
1: Klikni!
2: Mironet, nová dvojka a Šoproku přináší
1: Samsung Galaxy Z Flip 8 5G. V Mironetu nyní za super cenu 25 990.
2: Jupi!
1: Chytré focení, velký displej, 256 GB prostoru pro všechno, co máte rádi.
2: Rozložte nové možnosti.
1: Když mobily, tak Mironet.
2: Klikni dvakrát.
3: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.

0: www.teskoma.cz. Teskoma. Česká značka s nápady.
1: Jabloně? Máme. Třešně? Máme. Meruňky? Máme. Švestky? Máme. Všechno máme. Libovolné druhy ovocných stromů, keřů i tisíce druhů dalších rostlin? Máme. A když je máme my, můžete je mít výhodně i vy. Zahradnictví Spomyšl. Máme vše, aby se vaše zahrada měla líp. Udělejte si k nám výlet nebo nakupte online na zahradnictvíspomyšl.cz.
2: Hit Radio.

0: vyhrajte účtenku a vyhrajte rodinný pobyt nebo balíček pro školáky. Soutěžte na maximita.cz.
1: Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: Lenny Kravitz a Again. Posloucháte Hit Radio, krásné odpoledne už. No, to se může stát. Každopádně, prosím vás, máme tady velké výročí a asi vás to překvapí. Samoobslužné boxy mají dneska 5 let. Chápete to? Jenom 5 let? Přijde, že jsme se s nimi zžili, jak kdyby to bylo už 20. Jo, dneska jich je v Česku 19 tisíc, což je teda velký číslo. A v podstatě už se asi většina z nás nedovede představit, že by tady nebyli. Jo, protože i to, jak to občas hyzdí okolí, už jsme si téměř zvykli. A je to skvělý v tom, že prostě nemusíte s nikým mluvit, jo. Nikdo na vás netlačí, nebo dobře, trošku jo, protože já miluju takový to, když vám doručí balík a přijde SMS, no ale vyzvedni si to už jako do dneška, jo. Jinak konec, jo. Ale jinak je to prostě skvělý, je to skvělá věc pro introverty. Možná to nejlepší, co lidstvo od vynálezu e-mailu vymyslelo, naprosto skvělá věc. A ten zvuk, když se otevřou ty dvířka boxu, to je jak když zazvoní zvonek, když přichází Ježíšek. Co?
1: Let's go.

0: DJ Antoine a The Beatshakers, posloucháte Hit Radio. Krásné odpoledne a krásné sváteční pondělí vám všem. Za chvilku 13 hodin já se s vámi pro dnešek loučím. Užijte si krásný zbytek toho svátečního dne, ať už slavíte nohama nahoře nebo prací, jo, nějak se to prostě oslavit musí. Užijte si moc tenhle krásný den, který je vyloženě jako babí léto, kdyby bylo v učebnici, jo, tak by takhle vypadalo. Moc si to užijte, další hity k tomu za chvilku. Skvělý Damiano David, taky Sunfelt nebo Wiz Khalifa. Mějte se krásně, ahoj.
1: Mironet, šestinásobný vítěz kvality.
2: Šoproku na Heuréce, to už víme přece.
1: Rostem s vámi dál, za to velký dík. Mironet je prostě správný klik.
3: Jedu vlakem, jedu vlakem.
4: Zažijte komfort, který nezná hranice. Užijte si pohodlnou jízdu moderními vlaky Českých drah do zahraničí. Jezdíme na Slovensko, do Maďarska, Rakouska, Německa a od léta i do Dánska. Jízdenku si pořídíte jednoduše v aplikaci Můj vlak nebo na cd.cz. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.
5: Skutečnost nebo jen sen? Váš sen o vysněné kuchyni máte na dosah. XXL kuchyně. Na českopolské hranici se vaše sny o nejkrásnější kuchyni stávají skutečností. Naše kuchyně a interiéry vyrobíme až o 50% levněji než v České republice. Jsme XXL kuchyně a těšíme se na vás v našem studiu o rozloze 800 metrů čtverečních. Nejlepší ceny, nejkrásnější a nejkvalitnější kuchyně. To jsou XXL kuchyně. Více na xxl-kuchyně.cz.
6: Hit Radio.

0: rokový podcast o fenoménech 90. let. Vypalovačka. Nostalgie přenesená do současnosti. Hledej na YouTube, Spotify a hitradio90.cz. Hitradio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: teď už nejlepší dopravní servis. Na východě Moravy opatrně projíždějte z Morkovic Slížan směrem na Litenčice. Tam srazil motorkář se sezvěří a opatrně taky ve Zlíně na Benešově nábřeží, tam se srazili dva osobáky. Jestli jste právě za volantem, tak hlavně šťastnou cestu, dobře dojeďte a kdyby se objevilo cokoliv dalšího, dejte o tom vědět na WhatsApp Hitrádia Zlín 601 13 13 05.
1: Do konce října masivní výprodej skladových zásob v Duda koupelny. Více než 100 druhů obkladů a dlažeb a k tomu více než 300 druhů koupelnového vybavení. V Duda koupelny teď získáte na veškeré skladové zásoby slevu od 20%. Dudakoupelny.cz. Trinity Bank Arena 2. října ožije. Přichází bitva o Zlín. Hokejový souboj univerzit. Legendární hit What is Love ve Zlíně živě od hvězdy 90. let Hedoveje a DJ Manene na jednom místě. Akce, kde se baví studenti, rodiče i děti. Vstupné od 119 korun. Přijď a zažij hokejovou bitvu o Zlín. Více na bitvaozlin.cz.
2: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února a nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Maxitrat prací prášek 50 dávek za novou běžnou cenu 119,90 nebo Jelen prací prášek 60 dávek za novou běžnou cenu 199,90. Lidl, to se vyplatí.
1: On air.
3: Online.
1: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Zlín.
4: Jsou tady krátké zprávy ve 13 hodin a Klára Zimanová, hezké odpoledne. Babí léto je tady. Česko čeká slunečný týden s teplotami až kolem 25 stupňů. Pršet by podle meteorologů nemělo, pouze z rána se mohou místy objevit mlhy. I zítra zůstane jasno nebo skoro jasno, teploty opět začnou padat až o víkendu. Výdejní boxy jsou v Česku stále více oblíbenější. V Evropě zároveň patříme k zemím, kde je jich nejvíce. Lidé si díky nim mohou zásilky vyzvednout téměř kdykoliv, a to bez čekání na kurýra. Ne všichni, ale jejich rozmach vítají. Kritici upozorňují na jejich umisťování do veřejného prostoru, omezenou kapacitu schránek nebo také na riziko vykradení. Maďarský parlament dnes zbavil imunity premiéra Petra Maďara a dva bývalé ministry z vlády Viktora Orbána. Důvodem jsou odlišné kauzy. Maďar je podle informací vyšetřován kvůli údajné krádeži mobilu a dvojce exministrů mimo jiné kvůli podezření z korupce. Maďar poslance vyzval ke svému vydání, aby mohl očistit své jméno. Píše o tom agentura AFP. No a zpěvačka Taylor Swift se stala nejúspěšnější umělkyní v historii cen Video Music Awards hudební televize MTV. Na letošním předávání získala 3 ocenění a s celkovými 33 trofejemi tak překonala dosavadní rekord Beyoncé. Hlavní cenu za videoklip roku získala za píseň The Fate of Ophelia. Skladbu mimo jiné věnovala v srpnu zesnulé Dolly Parton.
1: Italský design, italská elegance, Nardi nábytek. Objednejte tento týden se slevou 15%. Kód podzim 15. Itálie v zahradě, Tlumačov. Itálie v zahradě, CZ.
0: V tomhle období minimálně mně se teda často stává, že se podívám ven a je tam prostě krásně slunečno, tak jako dneska, ale ve skutečnosti je zima. No tak dneska to ale neplatí. 19 na teploměrech a přes den se dostaneme až na 22.
1: Hit Radio Zlín.
0: 13. hodina je tady, z Hit Radio Zlín vás už zdraví Martin Král. A co myslíte, už rostou? No o tom si řekneme za chvilku.

Tolik Mandra, že z Eteru Hitrádia Zlín, za chvilku dáme taky Shakiru. Co jinak, chodíte na houby? Ono, my tak jako Češi jsme prostě národ houbařů. U nás jsme taky chodili pravidelně několikrát do roka, ale letos je to doslova takové suší, až na výjimky se jim úplně moc nechce. Ale v posledních dnech, jak nám konečně trochu sprchlo, tak už se prý v lesích začínají pomalu objevovat první klousky a bedly. Ta to právě dokonce přímo u nás. A co vy? Jak jste na tom? Už jste byli letos a jak to dopadlo? Pojďte mi napsat na WhatsApp 6113 1305, ať už zprávou nebo hlasovkou, a klidně i jestli máte nějaké dobré úlovky, tak se pojďte pochlubit.

Hodně se teď liší zprávy, co dorazily na WhatsApp Rádia Zlín. Bavíme se o houbách, jestli už jste letos byli a jak to dopadlo. A je to tak jako půl na půl, jo. V některých místech jste úplně bez úspěchu, jinde se ale daří, napsala Janča. Ahoj Martine, včera jsme byli s manželem tam u nás a po třech hodinách máme plný košík bedel a našli jsme i několik fakt pořádných. Tyjo, a tady je k tomu i fotka, no, můžeme jenom tiše závidět. Zdeněk. Mám místo, kam chodím už 30 let. Letos tam zatím nic nebylo, ale já vím, že to přijde. Ale kde to je, to si nechám pro sebe. Tak děkujeme. Ale já to chápu. Správný houbař tohle nikdy neprozradí.

že tady na Hitrádiu Zlín. Já teď totiž mám něco pro fanoušky zlínského fotbalu. Předpokládám, že spousta z vás už asi má zaznačeno datum 9. října, ligové utkání ze Slaví a právě tenhle zápas bude něčím speciální. Schválně, tipnete si? Já vám poradím, mají s tím něco společného jména jako Premier, Fleret, Olympic, ale třeba taky Marek Příkazký. Tahle jména se totiž podělala na novém songu zlínského fotbalového klubu a celý zazní právě 9. října na Letné. Tak co, vyrazíte?

si připomněli jeden z těch největších hitů Taylor Swift, Shake It Off z Hit Rádia Zlín. A zase jsme jednou v něčem nejlepší. Teda skoro, hned po Praze, totiž Zlín skončil na druhém místě v tom, jak zlepšil za poslední 4 roky nakládání s penězi, anebo spíš teda jak otevřeně ukazuje, za co vlastně utrácí. Tak je otázka, jestli to takhle vlastně stačí. Kdybych já ukázal, jak často si objednávám nějaké pici a burgery a kdo ví to všechno ještě, těžko říct, jestli by mě za tohle někdo pochválil.

0: Teď už nejlepší dopravní servis na východě Moravy, opatrně projíždějte přes Tupesy u Buchlovic, tam se momentálně řeší únik plynu, tak když tak opatrně, kdybyste narazili na cokoliv dalšího, dejte vědět na WhatsApp Hit Rádia Zlín 601 13 13 05.
1: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
2: No jistě.
1: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
2: No jistě.
1: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
2: No jistě.
1: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
3: Archeoskanzen Modrá. Klenot naší historie vás zve. Přijďte 3. října na Den medu a medoviny. Poznejte tajemství včelařství, ochutnejte dobroty raně středověké kuchyně a užijte si den plný zábavy pro celou rodinu. Zve vás Archeoskanzen Modrá. Archeoskanzen.cz.
4: Udělejte ze své zahrady, balkonu nebo terasy hotový ráj. Zahradnictví z pomyšl umělníka. Království 8000 druhů rostlin. Co roste, kvete a dá se sníst, to u nás najdete a výhodně pořídíte. Zahradnictví z pomyšl.cz. Vše nakupte online s doručením až domů. Zahradnictví z pomyšl. Skutečné zahradnictví.
1: On air.
2: Online.
1: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio Zlín.
5: Jsou tady další krátké zprávy ve 14 hodin a Klára Zemanová, hezké odpoledne. Dnes si připomínáme Den české státnosti. Ten připadá na svátek svatého Václava, knížete z rodu Přemyslovců. Václav je symbolem počátku české státnosti a spojuje v sobě středověké vladařství s mučednictvím. Jen dodám, že státní svátek 28. září je rovněž spojován s pracovním volnem. Píše o tom server CNN Prima News. Češi se obávají dalšího zdražování energií. Vyšší ceny očekává 60% domácností. To je nejvíce za poslední 2 roky. Zlevnění naopak čeká jen 7% lidí a za důvody zdražování nejčastěji považují válku na Blízkém východě a politiku Spojených států. Změnu dodavatele plánuje pouze každý 7. Čech. Více než 3/4 ji pak vůbec nezvažují. Vyplývá to z průzkumu společnosti EPET Energie. Z hor v indonéské Papuji mizí poslední zbytky takzvaného věčného sněhu. Ledovce nedaleko rovníků rychle ustupují a podle odhadů by mohly kvůli klimatickým změnám úplně zmizet už během 1 až 2 let. Ještě před 100 lety přitom sníh a trvalý led pokrývaly všechny 4 hlavní vrcholy pohoří Sudirman. No a útočník Martin Nečas z Colorada bude v nadcházející sezóně se 14 miliony dolarů 12. nejlépe placeným hráčem NHL. Půjde však o nejvyšší příjem českého hokejisty v historii. Dosud bylo maximem 13 milionů dolarů Davida Pastrňáka. Žebříčku kraluje nově švédský útočník Leo Carlson z Anaheimu s částkou 20,8 milionů dolarů.
3: Italský design, italská elegance, Nardi nábytek. Objednejte tento týden se slevou 15%. Kód podzim 15. Itálie v zahradě, Tlumačov. Itálie v zahradě, CZ.
0: Tak snad, aby jsme znovu vytáhli plavky, nebo co? 21 na teploměru, přes den maxima by se měli dostat až na 22. Noci čekáme mezi 10 a 13.
1: Hit Radio Zlín.
0: A po 14. hodině mám pro vás na Hit Radio Zlín hromadu zábavy, ale taky zajímavých kurzů. A to úplně gratis.

I po 14. hodině je s vámi Hit Radio Zlín a máte rádi badminton? Já jsem to miloval už odmala, ale z nějakého důvodu to se mnou nikdo nikdy nechtěl hrát. Vlastně něco jako deskové hry. To jestli on ten problém nebyl někde jinde, než jsem si myslel. No, každopádně, jestli jste na tom podobně, tak už brzo se naše prokletí zlomí, protože po celý příští týden od pondělí do neděle se chystá ve Zlíně týden zdraví, kde je připraveno docela vlastně dost aktivit, ať už z různých právě sportu, ale třeba i trénování paměti, pečení kváskového chleba. Jo, to jsem si chtěl vždycky zkusit. Nebo si můžeme dojít otestovat znamenka. No, ten program je fakt jako široký, neustále se bude kde něco dít a až na výjimky je to úplně zadarmo. Navíc teda to nemusí být nutně jenom o zdraví, ale vlastně si můžeme přijít najít nové kamarády, se kterými pak budeme chodit třeba na ten badminton. No, já se hlásím rovnou.

úplně ta party atmoška. Katy Perry, California Girls, návrat do roku 2010. Na Hitrádiu Zlín a v centru Zlína to zase žilo. Možná jste byli u toho, myslím teď samozřejmě dny Zlínského kraje, ale já bych se rád zastavil možná u něčeho trochu jiného, než byste čekali. A to u Mléčného karamelu. On totiž

vyhrál cenu regionální potraviny z Zlínského kraje a já se ptám, kde se to dá koupit? To zní totiž jako něco, co bych mohl jít klidně po tunách, ale teda je fakt, že pan zubař by mě asi moc nepochválil.

schválně, jestli se shodneme tady na Hit Radio Zlín na jedné věci. Vždycky, když jdeme k někomu na návštěvu, tak všechno chválíme, jak to tam mají krásné, skvělé, nejlepší. Ale jak se za námi zavřou dveře, tak už začíná takové to, no já bych si tamhle tu pračku do té kuchyně nikdy nedala, nebo viděl si, jak tam mají tu skříň, ta je tam ale zvlášť něco. A stejně nám na tom ve finále vůbec nezáleží. Ono ani pořádně o nic nejde, však ať si to každý zařídí, jak se mu to líbí, na tom není vůbec nic špatného. Kolikrát je to vlastně i celkem praktické, i když to vypadá na první pohled třeba trochu netradičně. A přesně o tom bude taky letošní den architektury, který nám otevře místa, kam se úplně jako běžně nepodíváme, ať už nějaké vily přes lidové stavby a nebo dokonce i domy, co se skládají jako stavebnice. Tak to tady píčou. Tak třeba se najde i něco, čím bychom se sami mohli doma inspirovat.

příjemné pondělní odpoledne, přejeme zítra Rádia Zlín. Už jste si letos vyřídili povolení na to, že si můžete na zahradě vypustit bazén? Jo, mě by to taky v životě nenapadlo. Ale prý, když se do toho jako bazénu dávají takové ty chemikálie, aby ta voda zůstala čistá, tak se to pak nesmí jenom tak jako normálně vypustit, a to ani do kanálu. Teda pokud na to nemáte papír. Dokonce za to hrozí i pěkně mastná pokuta. Tak on chce mít člověk pěknou zahradu, dobře se o to stará, to ona je to nakonec, tyjo, docela věda.

0: Nejlepší dopravní servis na východě Moravy a já nesu dobré zprávy. V tuto chvíli nehlásíte žádné komplikace z cest, tak to je dobře, hlavně ať nám to zůstane, co možná nejdýl. Kdybyste ale náhodou na cokoliv narazili, nebojte se to nahlásit na náš WhatsApp 601 13 13 05 a já to pošlu zítra Rádia Zlín zase dál.
1: Pátek 2. října, pouťová megaparty na hale. Vstupné 150 korun. Zahraje DJ Simona, DJ Trnka a skupina Křídla. Sportovní hala Uherský Brod. Vstupenky na uherskobrodská pouť.cz.
2: Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.
3: Ale, něco se vám doma nezdá? Chtělo by to alespoň menší rekonstrukci? Tak nezapomeňte na novou ložnici, aby se vám o ní jen nezdálo. Právě teď máme v Prospánku slevy až 30% na vybrané postele, matrace i polštáře. Tak si přijďte vybrat do prodejen Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
1: Aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Zlín.
4: Jsou tady další krátké zprávy v 15 hodin a Klára Zemanová, hezké odpoledne. Dnes si ve velkých obchodech nenakoupíme, slavíme totiž svátek svatého Václava. Den české státnosti patří mezi zákonem vyjmenované dny, kdy musí mít malo obchody s prodejní plochou větší než 200 metrů čtverečních zavřeno. Otevřeno pak mohou mít menší prodejny, čerpací stanice nebo lékárny. Evropská unie musí rychleji a efektivněji posilovat svou obranyschopnost. Má splnit cíle stanovené pro rok 2030, uvedla to šéfka unijní diplomacie Kaja Kallasová. Ze zprávy, kterou vypracovala Evropská obranná agentura, vyplývá, že Evropská unie nezbrojí dostatečně rychle ani efektivně, informuje o tom agentura Reuters. Počet potvrzených případů eboly v Kongu překročil 8 tisíc, píše o tom dnes agentura AP. Nemoc si od začátku nynější epidemie v květnu vyžádala téměř 4 tisíce životů. A jdeme na sport. Útočník David Pastrňák povede ve své 30. sezóně v Bostonu hokejisty Bruins v NHL jako kapitán. Americký klub to oznámil na svém webu. 30-letý rodák z Havířova se tak stal 6. českým hokejistou, kterému v NHL svěřili nastálo kapitánské C-čko. V předchozí sezóně byl kapitánem Anaheimu obránce Radko Gudas. Ten se v létě vrátil zpátky do týmu Floridy.
5: Italský design, italská elegance, Nardi nábytek. Objednejte tento týden se slevou 15%. Od podzim 15. Itálie v zahradě, Tlumačov. Itálie v zahradě, CZ.
0: Kouknem taky na počasí, dneska je to úplně bez mráčku a mělo by to takhle zůstat až do večera, momentálně teploty na 22 a v noci čekáme mezi 10 a 12 stupni.
1: Hit Radio Zlín.
0: Hit Radio Zlín s vámi taky po 15. hodině a dnešní den je něčím hodně speciální a nemyslím tím svátek. Hit Radio. Tomu si ale víc řekneme až za chvilku, mezi tím dáme další muziku. Bude Bruno Mars a tady Kelly Clarkson, tak pěkné odpoledne.

taky chvilku po 15. hodině, jste na vlnách Hit Rádia Zlín, tak díky za to. A jinak kromě toho, že všichni víme, že slavíme Den české státnosti, tak ale pozor, současně na dnešek připadá taky Den dobrých sousedů. A to je něco, co já jsem vlastně vždycky záviděl, když mi o tom říkali kamarádi. A nevím, čím to je, ale kdekoliv, kam jsem se prostě přestěhoval, tak to většinou bylo tak, že všichni vypadali, že by nejradši bydleli někde na samotě u lesa, aby se s nikým nemuseli potkávat. Pomalu už si dneska nedokážeme představit takové to, jak to známe z filmu, že bychom se šli sousedů zeptat, jestli náhodou nemají mouku, protože nám zrovna došla. A nebo to tak pořád někde je a jenom jako já mám prostě smůlu? 601 13 13 05, pojďte mi napsat na WhatsApp vaše příběhy se sousedy, ať už dobré nebo bizarní, nechám to úplně na vás.

0: tak jsem možná rád, že mám sousedy, jaké mám. To totiž teď společně řešíme na Hitradio Zlín. Vy mi píšete na náš WhatsApp, jak to máte u vás, a zase, abych jako nekřivdil, tak z nějaké zhruba větší půlky se shodujete na tom, že jsou sousedi vlastně úplně zlatý. Davča to tady krásně vystihl. Ahoj, u nás to bylo přesně jak říkáš, nikdo se s nikým neznal, jenom občas jsme se potkali při cestě do práce, ale jeden rok měl soused na zahradě přerostlé rajčata a nevěděl, co s nimi. Tak nás to nějak dalo dohromady, že si od té doby pomáháme se vším, co je zrovna potřeba. Tak díky všem, co jste napsali, a za odměnu vám pošlu další muziku. Pitbull, Christina Aguilera a předtím ještě Kateřina Maria Tichá. Tak díky, že jste s námi.
1: Klikni!
2: Mironet, nová dvojka a Shoproku přináší
1: Samsung Galaxy Z Flip 8 5G. V Mironetu nyní za super cenu 25 990.
2: Jupi!
1: Chytré focení, velký displej, 256 GB prostoru pro všechno, co máte rádi.
2: Rozložte nové možnosti.
1: Když mobily,
2: tak Mironet. Klikni dvakrát.
3: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku, a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
4: Jsem hrdina.
5: Co tady blbneš?
4: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
5: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
4: Vše na 211.cz.
5: Už toho nech. A vy buďte našimi hrdiny.
6: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
7: Trinity Bank Arena 2. října ožije. Přichází bitva o Zlín. Hokejový souboj univerzit. Legendární hit What is Love ve Zlíně živě od hvězdy 90. let Hedoveje a DJ Manene na jednom místě. Akce, kde se baví studenti, rodiče i děti. Vstupné od 119 korun. Přijď a zažij hokejovou bitvu o Zlín. Více na bitvaozlin.cz.
8: Slib jsme splnili. Lesy po kůrovcové kalamitě jsme obnovili. Přijďte se sami přesvědčit, jak dnes rostou. Den lesů nové generace. V sobotu 3. října na 7 místech po celé republice. Čekají vás lesníci, technika, drony, tažní koně, komentované vycházky, program pro děti i ochutnávka zvěřiny. Vstup zdarma za každého počasí. Program a všechna místa najdete na sazimelesynovegenerace.cz.
9: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio.
10: Zlepši si náladu.

Tak doufám, že máte pohodičku takhle pěkně při pondělku. K tomu vás hodí Hit Radio Zlín. A vzpomenete si, v kolika letech jste si zakládali účet na sociálních sítích? Čekali jste reálně jako do 13, jak by to mělo správně být? Ano, není nic jednoduššího, než zaškrtnout ten boxík. Ano, slavnostně přísahám, že mi bylo 13 let. A takhle vznikla ta éra, kdy jsme si přáli všechno nejlepší k narozeninám v úplně špatný den, protože jsme potřebovali obejít to ověření. Tak jsme tam naklikali, že jo, náhodné datum a museli jsme všem vysvětlovat, že vlastně narozky máme úplně ve skutečnosti jindy. A ono tehdy vlastně nebylo moc jiných způsobů, jak to reálně ověřit, jestli je to pravda nebo ne. To už ale dneska neplatí, takže Evropská komise řeší, že by se jako mohlo zavést, že by jsme se museli nějak ověřovat. No, co jsem tak četl, tak po světě už podobné věci fungují a nesklidilo to teda úplně chválu. Nic ale ještě není finální. Tak uvidíme, jestli to nakonec dopadne. Co ale dopadne určitě, je další muzika. Za chvilku Tim Berg a tady je Alex Warren.

0: teď potěším na Hitrádiu Zlín i fanoušky hokeje a bruslení, protože v Uherském Hradišti v pátek konečně otevřou ten nový zimák autogramiádou hokejových hvězd a v sobotu se dokonce chystá party na bruslích. Ale hele, víte, co mě na tom baví nejvíc? Oni už jsou venku i fotky z toho zázemí, co tam mají. A normálně já být hokejista, tak už zjišťuju, jak se tam jako můžu nastěhovat, protože to mají fakt hezký. Tak ať dobře slouží.
1: Klikni!
2: Mironet, nová dvojka až oproku přináší
1: novou generaci skládaček Samsung Galaxy Z8.
2: Když mobily?
1: Tak Mironet, klikni dvakrát!
3: Archeoskansen Modrá. Klenot naší historie vás zve. Přijďte 3. října na Den medu a medoviny. Poznejte tajemství včelařství, ochutnejte dobroty raně středověké kuchyně a užijte si den plný zábavy pro celou rodinu. Zve vás Archeoskansen Modrá. Archeoskansen.cz.
4: KGM Corando, Torres i Action teď v akční nabídce od Unicars.cz Zlín. Přijďte si prohlédnout KGM do Unicars.cz Zlín.
5: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
6: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
7: Město Kroměříž a Dům kultury zvou na Den uniformovaných sborů. Sobota 3. října od 10 hodin na kroměřížském letišti. Letos bude v duchu hasičů a hvězdou je originální americký fire truck. Těšte se také na leteckou akrobací, statické a dynamické ukázky i historická letadla. Vstup zdarma. Den uniformovaných sborů Kroměříž.
8: Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Intech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz.
9: Hit Radio.
10: Zlepši si náladu.
9: Zlepši si náladu.

0: Nejlepší dopravní servis na východě Moravy a jak se dívám, tak jezdíme bez komplikací. Kdyby se to ale náhodou změnilo, dejte o tom vědět na WhatsApp Hit Rádia Zlín. Číslo je 601-13-13-05.
1: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
2: Do konce října masivní výprodej skladových zásob v Duda koupelny. Více než 100 druhů obkladů a dlažeb a k tomu více než 300 druhů koupelnového vybavení. V Duda koupelny teď získáte na veškeré skladové zásoby slevu od 20%. Dudakoupelny.cz.
3: Staré město na vědomost dává, že akce Michalské slavnosti se u nás odehrává. Zveme vás na Michalské slavnosti Hody s právem. Krojovaná chasa, hodová obchůzka, hodové tanečky. Od čtvrtka až do neděle. staréměsto.uh.cz.
4: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
5: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
6: Když jde o zdraví.
7: Přejděte k Lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září.
8: VZP. Jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/ pojďte k nám.
9: On air.
10: Online.
9: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Zlín.
11: Krásné pondělní odpoledne přeje Klára Zemanová, jsou tady krátké zprávy. Hotově platíme v Česku čím dál tím méně. Více dáváme přednost kartě. Digitální platby preferuje rekordních 61% Čechů a 80% by kartou platilo při každém nákupu, kdyby to bylo možné. Ukázal to aktuální průzkum společnosti Mastercard. Silná bouře s větrem a vydatnými dešti zasáhla severovýchod Spojených států a připravila o elektřinu až 130 tisíc odběratelů. Od minulé soboty sužuje několik měst, včetně New Yorku, Bostonu a Filadelfie, informovala o tom agentura AFP. A teď zpráva ze světa zvířat. Na Novém Zélandu se sešlo skoro 300 morčat, upravených, načesaných a připravených zabojovat o titul toho nejhezčího. Výstavu si nenechali ujít stovky fanoušků, kteří obdivovali pečlivě připravené chlupáče. O vítězi nakonec rozhodovali dva rozhodčí. Mezi nimi byl i jeden Čech, který morčata chová už více než 20 let. A jdeme na sport. Tomáš Macháč se konečně dočkal první výhry na okruhu ATP po 4 měsících. Berounský rodák kvalifikaci na prestižní podnik v Pekingu přehrál Němce Jannika Hanfmana 7-6, 6-7, 6-4.
2: Italský design, italská elegance, Nardi nábytek. Objednejte tento týden se slevou 15%. Kód podzim 15. Itálie v zahradě, Tlumačov. Itálie v zahradě, CZ.
0: Kouknem taky, jak je venku, 22 na teploměru, lehce nám tam do toho pofukuje a je krásně slunečno. Takhle by to mělo vydržet až do večera a stejně tak dokonce i zítra.
9: Hit Radio Zlín.
0: Jestli jste se chtěli přidat někdy ke speciálním jednotkám, za chvilku mám pro vás tu možnost. Tak leďte i dál Hit Radio Zlín.

teď zase budu znít chvilku staře, naštěstí tu dneska se mnou není Pavel z naší odpolední show Hit Rádia Zlín, aby mi řekl, že je mi 60. Já totiž už jsem se párkrát díval po nějakých jako gramofonech, připadá mi to hrozně fajnová věc, pustit si desku v nejlepší kvalitě, měl jsem možnost si to párkrát někde zkusit a úplně mě to nadchlo, tak pak jsem ale začal zkoumat, kolik dneska ty desky stojí. A ono, když chcete mít nějakou jako slušnější větší sbírku, tak to úplně není jenom tak. Naštěstí tohle možná brzy odpadne díky Zlínské krajské knihovně, protože tam si budeme moc brzo začít půjčovat právě ty gramofonové desky. A mimochodem budou zavádět taky možnost si poslat některé dokumenty kurýrem až k nám domů. Jediné, čeho se teda trošku obávám, já mám pocit, že když jsem tam kdysi chodil do té knihovny, tak jsem snad něco vrátil pozdě a mám tam asi nějaký nedoplatek, teď k tomu ještě penále za několik let, no docela se bojím podívat, kolik tam teď dlužím.

0: Tolik taky Green Day z éteru Hit Rádia Zín a v tomto týdnu si užíváme možná jedny jako z posledních teplejších dnů v roce a to mimo jiné znamená i hlavní vrchol sezóny samozběru. Já nevím, jestli jste věděli, protože u nás asi nejčastější bývají jako samozběry jahod, ale třeba v Tučapech ještě pořád můžeme zajít třeba na jablka a nebo taky dýně. A to je vlastně jedinečná příležitost, protože kde jinde než na samozběru bude takový výběr. Myslím hlavně skrz ty dýně na Halloween, sice nějaký jako pátek ještě zbývá, ale já vám poradím, na co jsem přišel loni, když ji budete mít někde v chladu, tak dokáže vydržet i docela dlouho.
1: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz.
2: Nová Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit míň starostí. Hybrid bez nabíjení a spolehlivost dávají jistotu ve městě i na okreskách. Pořiďte si novou Toyota Yaris Cross se zvýhodněním až 74 900, včetně zimních kol. Vaše Toyota.
3: Navštivte nás v autosalonu Toyota T-Motor Zlín, třída Tomáše Bati 431 u Dřevnice Zlín. T-motor.cz.
4: Udělejte si radost s novými kousky přírody. Zahradnictví Spomyšl má tisíce sazenic, stromků i květin pro každou zahradu. Přijďte si vybrat nebo objednejte na našich stránkách zahradnictvíspomyšl.cz. Těšíme se na vaši návštěvu. Zahradnictví Spomyšl. Kvalita, která roste.
5: Město Brumov Bylnice zahajuje prodej moderních družstevních bytů 1+KK až 3+KK s balkonem či terasou a s možností převodu do osobního vlastnictví. Klidná lokalita obklopena krásnou přírodou a kompletní občanskou vybaveností. Nyní vám stačí jen 25% z pořizovací ceny. Více na webu družstva www.bdbb.cz.
6: Nakupte doplňky stravy Maxivita s Bobem a Bobkem, nahrajte účtenku a vyhrajte rodinný pobyt nebo balíček pro školáky. Soutěžte na maxivita.cz.
7: Hit Radio.
8: Zlepši si náladu.
7: Zlepši si náladu.

A díky Hit Radio Zlín můžete zažít i výcvik se speciální jednotkou SWAT. Jakože ne, že oni budou nahánět vás, ale normálně se přidáte mezi ně a budete si moct zkusit, jaké to je třeba osvobodit rukojmí normálně naživo. A jestli tohle není zrovna úplně pro vás, je připravené taky degustační menu pro dva, stolní tenis proti profíkovi a hromadu dalších zážitků. Má to teda ale jednu podmínku, musí to pro vás nebo někoho z okolí být dárek k narozeninám. Pokud teda v tomhle nebo příštím týdnu slavíte, stačí nás hladit o víkendu dopoledne mezi 7 a 13 hodinou, vychytat si výzvu, že máte volat. A když se podaří, tak jako bonus k tomu dostanete i možnost vybrat si jeden ze tří songů, které vám k těm narozkám pustíme. Tak hodně štěstí.

0: Tak trochu tajemný DJ Jo a jeho End of Beginning právě doznívá zítra Rádia Zlín. Ha, proč vlastně tajemný? No, on totiž původně, Joe Keery, který stojí právě za tímhle megahitem, tak nechtěl, aby jsme znali jeho jméno. On vydával čistě jenom pod tím pseudonymem a hlavně kvůli tomu, že chtěl, aby jsme hodnotili jeho tvorbu bez nějakých předsudků, právě spojených s jeho hereckou kariérou. A to dokonce až tak, že na koncertech nosil paruky a brýle. It's gonna be okay. No já bych řekl, že se rozhodně nemá za co stydět a stejně tak to je i u Robina Schulze a Jamesa Blunta. OK, si dáme za chvíli.
1: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
2: No jistě.
1: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
2: No jistě.
1: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
2: No jistě.
1: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
3: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
4: Slib jsme splnili. Lesy po kůrovcové kalamitě jsme obnovili. Přijďte se sami přesvědčit, jak dnes rostou. Den lesů nové generace. V sobotu 3. října na 7 místech po celé republice. Čekají vás lesníci, technika, drony, tažní koně, komentované vycházky, program pro děti i ochutnávka zvěřiny. Vstup zdarma za každého počasí. Program a všechna místa najdete na Sázíme lesy nové generace.cz.
5: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
6: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
7: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci, nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
8: Hit Radio Zlín.
9: Zlepši si náladu.
8: Zlepši si náladu.

0: Nejlepší dopravní servis na východě Moravy a já i takhle před 17. nesu dobré zprávy, jezdíme naprosto bez komplikací a bez nehod, tak doufám, že to vydrží co možná nejdýl. Kdyby náhodou jste ale někde na něco narazili, dejte o tom vědět na WhatsApp Rádia Zlín, číslo je 601 13 13 05.
1: Ale, něco se vám doma nezdá? Chtělo by to alespoň menší rekonstrukci? Tak nezapomeňte na novou ložnici, aby se vám o ní jen nezdálo. Právě teď máme v Prospánku slevy až 30% na vybrané postele, matrace i polštáře. Tak si přijďte vybrat do prodejen Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spějte lépe, žijte lépe.
2: Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.
3: Lásko, jaký bys chtěla auto?
4: Tak aby bylo hezký, moderní, stylový, aby mělo dost místa pro děti. No a aby moc nestálo, že jo?
3: Ale já myslel, jakou barvu.
4: Barvu? Já tak to nevím.
3: Stačí vybrat barvu. Vozy Bike vždy v plné výbavě za jednotnou cenu. Bike. Jednoduše chytrá volba.
5: On air. Online. I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Zlín.
6: Hezké pondělí, 17 hodin, jsou tady krátké zprávy a Klára Zemanová. Na pražském staroměstském náměstí se dnes odpoledne koná demonstrace spolku Milion chvilek pro demokracii. Organizátoři chtějí varovat před hlasováním pro kandidáty hnutí ANO, premiéra Andreje Babiše v senátních volbách a populisty a extremisty v komunálních volbách. Komunální volby a první kolo senátních voleb se pak uskuteční 9. a 10. října. Babí léto je tady. Česko čeká slunečný týden s teplotami až kolem 25. Pršet podle meteorologů spíše nemá, pouze ráno se místy mohou objevit mlhy. I zítra zůstane jasno nebo skoro jasno s teplotami okolo 25. Padat pak budou zase o víkendu. Kosmická loď Starship se poprvé dostala na oběžnou dráhu. Uvedla to SpaceX. Loď měla problém s jedním motorem, kvůli čemuž bylo nejisté, zda se jí to vůbec povede. Napsala to agentura Reuters s odkazem na mluvčího společnosti. Loď má obletět 6x zemi a vypustit satelity služby Starlink. No a Čína se chystá snížit cla na širokou škálu zemědělských produktů ze Spojených států. Od kukuřice a pšenice až po maso a mléčné výrobky. Snížení cla se však netýká sojových bobů, které jsou nejvíce dováženou zemědělskou položkou, informuje Reuters.
7: Italský design, italská elegance, Nardi nábytek. Objednejte tento týden se slevou 15%. Kód podzim 15. Itálie v zahradě, Tlumačov. Itálie v zahradě, CZ.
0: 23 v plusu, řekl bych takový poslední záchvěv léta, ale podle předpovědi by nám to mělo vydržet, podobně i celý tento týden. Tak snad se jim to vyplní, minimálně na zítřek už máme jistých 22 stupňů.
5: Hit Radio Zlín.
0: A po 17. hodině vám na Hit Radio Zlín ušetřím miliony, tak rozhodně nikam neodcházejte.

pondělí s datem 28. září vyladíte Hit Radio Zlín a jde si takhle rampa, školka a knihovna do soutěže. No, zní to sice jako začátek vtipu, ale ona je to realita. Oni si totiž jdou o titul Stavba roku a všechny tři jmenované místa jsou naši zástupci z okolí Vsetína. A mě na tom vlastně baví jedna věc, že u nás se dá fandit naprosto jako čemukoliv, jo. Můžete fandit hokejistům, klidně i sousedovi, co soutěží s nejhezčím jabkem, které se mu zrovna podařilo vypěstovat, a teďka klidně i betonu a dřevu. Ale tak, hele, proč ne? Je to ze Zlínského kraje, je to prostě naše a tomu se jednoznačně musí fandit.

0: pracovat, ať už vám to dobře uteče, úspěšně to doklepnete do toho konce. A už začíná být pomalu takový čas, kdy by bylo příjemné si někde sednout, ať už u kávy nebo pivka, výběr je na vás. No a k tomu se nám brzo otevře nové místo, konkrétně ve Valašském Meziříčí, kde už od středy budeme moct zajít na novou náplavku u Rožnovské Bečvy. Tak to nezapomeňte omrknout, prý by to mělo být i nějak jako pěkně nasvícené, takže tady budou ty večery hodně stylové.
1: To musíte zažít se Slevomatem na Hit Radio. Opět k nám zavítal Richard ze Slevomatu, nosí nám do éteru vždycky nejrůznější tipy. Ahoj Richarde.
2: Ahoj, ahoj, tak minule jsem vás už otravoval s Vánocema.
1: No tak jako, hele, bylo to inspirující, ne, že ne? Mluvil si o fotoknihách, ty chtěj čas, že jo?
2: Ano, to je pravda. A i tenhle týden jsou ještě všechny fotoprodukty v akci, tak můžete pokoupit, další týden už nebudou. Ale dneska jsem vám chtěl přinést něco nevšedního, takový to, co mě mezi těma nabídkama Slevomatu prostě překvapilo. Tak víš, co jsem třeba našel?
1: Tebe, že něco překvapilo, no to jsem teda zvědavej.
2: No, našel jsem třeba nabídku bagristou na zkoušku. Prostě dostaneš bagr, kus nějakého pole a jezdíš si a hrabeš, to mi přijde bomba.
1: To je absolutní klukovský sen splněný.
2: No přesně. A pak, když už jedeme takhle bezostyšně tyhle stereotypy, tak tohle je asi víc pro holky. Yoga se štěňátky.
1: Ne. Hele, a cvičí ty štěňátka nebo lidi?
2: No, jako přijdeš, cvičíš jogu a mezi tím po tobě prostě lezou malý štěňátka.
1: Nejroztomilejší zážitek na světě, podle mě.
2: A do třetice se mi líbil akrobatický let kluzákem. A tady si normálně v kluzáku bez motoru a děláš nějaký ty obraty, letíš hlavou dolů. To bych chtěl?
1: Takže tuším, odkud bude asi tvoje další video, že?
2: No asi jo. To musím zažít.
1: To musíte zažít. Se Slevomatem na Hit Radio.
3: MG teď u Unicars.cz Zlín za ty nejlepší možné ceny. Přesvědčte se na www.unicars.cz. Když MG, tak od Unicars.cz Zlín.
4: Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.
5: Město Kroměříž a Dům kultury zvou na Den uniformovaných sborů. Sobota 3. října od 10 hodin na kroměřížském letišti. Letos bude v duchu hasičů a hvězdou je originální americký fire truck. Těšte se také na leteckou akrobací, statické a dynamické ukázky i historická letadla. Vstup zdarma. Den uniformovaných sborů Kroměříž.
6: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.
7: Nakupte doplňky stravy Maxivita s Bobem a Bobkem, nahrajte účtenku a vyhrajte rodinný pobyt nebo balíček pro školáky. Soutěžte na maxivita.cz.
1: Hit Radio.
8: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

pondělí odpoledne jste ve společnosti těch nejlepších hitů, teď nám dozněla Lady Gaga a Leandro na Hitradio Zlín a my si často myslíme, že na nás to přece nikdy dojít nemůže, že se nás to pořádně netýká, ale teď se zase znovu potvrdilo, že můžou zastihnout úplně koukoliv. A myslím teď falešné bankéře, ti se nedávno dovolali paní na Kroměřížsko, ta naštěstí ale v průběhu začala mít podezření, že vybrat si všechny peníze a dávat je na údajně zabezpečený účet asi jako není úplně normální. Tak se obrátila na policisty, kteří pomohli a s její pomocí dokonce dopadli v uvozovkách kurýra, který měl od ní převzít tu hotovost. Tak hlavně buďte opatrní, kdyby vám někdo taky takhle zavolal, nemůžete vůbec nic kazit tím, že mu to položíte a ověříte si to přes ofiko číslo banky, anebo klidně tu policii, oni se s tím setkávají často a poradí vám, co dělat dál.

0: Tak doufám, že jste si ten dnešní sváteční den pořádně užili ve společnosti Rádia Zlín. On teda ten den samozřejmě sice ještě nekončí, ale i tak je chvilku před 18. hodinou čas se pomalu rozloučit. Jestli ale ještě někam vyrážíte, nebo se třeba pomalu připravujete na tvrdý náraz, neboli zítřejší návrat do pracovního procesu, tak i dál tu pro vás samozřejmě budou pokračovat ty nejlepší hity. Za chvilku pošlu ještě do Rembrandts nebo Shakiru a taky Aviciho. Tak se mějte moc hezky, ahoj.
1: Více než 60% dospělé populace v Česku má nadváhu a každý čtvrtý Čech trpí obezitou. Přitom většinou stačí upravit jídelníček a pravidelně se hýbat. Vojenská zdravotní pojišťovna nabízí pomoc.
2: Na plavání přispíváme 700 korun, na pravidelný pohyb dospělým také 700 a dětem dokonce 1000. S hubnutím pomůže aplikace kalorické tabulky, jejíž prémiovou verzi vám také uhradíme.
1: Podpořte své zdraví u Vojenské zdravotní pojišťovny. Více na vozp.cz.
3: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
4: Archeoskanzen Modrá. Klenot naší historie vás zve. Přijďte 3. října na Den medu a medoviny. Poznejte tajemství včelařství, ochutnejte dobroty raně středověké kuchyně a užijte si den plný zábavy pro celou rodinu. Zve vás Archeoskanzen Modrá. Archeoskanzen.cz. Do konce října masivní výprodej skladových zásob v Duda koupelny. Více než 100 druhů obkladů a dlažeb a k tomu více než 300 druhů koupelnového vybavení. V Duda koupelny teď získáte na veškeré skladové zásoby slevu od 20%. Dudakoupelny.cz.
5: Uherskobrodská pouť. 3. října zahraje legendární tublatanka Albent a Street 69. Sportovní hala Uherský Brod. Vstupenky na Ticketlife.cz.
6: Jsem hrdina.
7: Co tady blbneš?
6: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
7: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
6: Vše na 211.cz.
7: Už toho nech. A vy buďte našimi hrdiny.
6: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
1: Hit Radio.
8: Zlepši si náladu.
9: Zlepši si náladu.

0: Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Avivážko Kolíno 74 dávek za novou běžnou cenu 89,90. Nebo Jarkapsle domičky 60 kusů za novou běžnou cenu 299,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
2: No jistě.
1: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
2: No jistě.
1: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
2: No jistě.
1: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
3: Úsporu tepelné energie nabízí Termont napajedla. Firma Termont vyrábí hliníková okna i prosklené fasády, dveře, světlíky, zimní zahrady. Nabízíme zasklení loďí a balkonů systémem Termalux. Šetřete tepelnou energii. Volejte 577 112 911 nebo www.termont.cz.
4: Aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
5: Krásný podvečer v 18 hodin, jsou tady krátké zprávy a Klára Zimanová. Slunečné počasí a prodloužené volno přivedly do českých hor tisíce turistů. Velký nápor zažila především Sněžka, na kterou mířili návštěvníci z české i polské strany. A její vrchol byl téměř v obležení. Někteří se navíc dostali i mimo vyznačené trasy, přestože vrchol Sněžky leží v první zóně Národního parku. Tam je pohyb mimo cesty zakázán. Zprostředkovatele budou dnes nebo zítra separátně jednat s Íránem a Spojenými státy o upraveném íránském návrhu na zastavení bojů. Napsala to agentura Reuters. Íránská agentura ISNA uvedla, že ministr zahraničí Araghchi má dnes na plánu schůzi se zprostředkovateli v New Yorku. Tam je kvůli valnému shromáždění OSN. Počet potvrzených případů eboli v Kongu překročil hranici 8000. Píše o tom dnes agentura AP. Nemoci od začátku nynější epidemie v květnu vyžádala téměř 4000 životů. No a útočník David Pastrňák povede ve své 30. sezóně v Bostonu hokejisty Bruins v NHL jako kapitán. Americký klub to oznámil na svém webu. 30-letý rodák z Havířova se tak stal 6. českým hokejistou, kterému v NHL svěřili nastálo kapitánské C-čko. V předchozí sezóně byl kapitánem Anaheimu obránce Radko Gudas. Ten se v létě vrátil zpět do týmu Floridy.
6: Italský design, italská elegance, Nardi nábytek. Objednejte tento týden se slevou 15%. Kód podzim 15. Itálie v zahradě, Tlumačov. Itálie v zahradě, CZ.
4: Hit Radio Zlín.
7: Zlepši si náladu.

0: Brown.
1: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci.
0: Yes,
1: protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí slunné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte sí a přihlašte se na www.latropical.cz.
0: La Tropical!
1: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
2: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
3: No jistě.
2: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
3: No jistě.
2: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
3: No jistě.
2: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
4: Staré město na vědomost dává, že akce Michalské slavnosti se u nás odehrává. Zveme vás na Michalské slavnosti Hody s právem. Krojovaná chasa, hodová obchůzka, hodové tanečky. Od čtvrtka až do neděle. Staré město.uh.cz.

0: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
1: Když už se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když už se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH až 9 míst, skladem a bezkonkurenční záruka. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Vaše Toyota. Navštivte nás v autosalonu Toyota T-Motor Zlín, třída Tomáše Bati 431 u Dřevnice Zlín. T-motor.cz.
2: Slib jsme splnili. Lesy po kůrovcové kalamitě jsme obnovili. Přijďte se sami přesvědčit, jak dnes rostou. Den lesů nové generace. V sobotu 3. října na 7 místech po celé republice. Čekají vás lesníci, technika, drony, tažní koně, komentované vycházky, program pro děti i ochutnávka zvěřiny. Vstup zdarma za každého počasí. Program a všechna místa najdete na sázímelesynovégenerace.cz.

0: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
1: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
2: Když jde o zdraví.
0: Přejděte k Lidlovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září. VZP, jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/ pojďte k nám.
3: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz.
4: Potřebuješ novou dřevěnou pergolu, carport nebo krov? Přijedeme, vše přesně zaměříme, vyrobíme na míru a odborně namontujeme kdekoliv v České republice. Spolehni se na kvalitní řemeslo a realizaci bez starostí. Comfort Group Wood Forte. Více na webu wood-forte.cz.
5: Hi, this is Ed Sheeran.
6: Hi, this is Madonna.
7: Hit Radio Zlín.
8: Zlepši si náladu.

0: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
1: No jistě.
0: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
1: No jistě.
0: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
1: No jistě.
0: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
2: Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Intech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz.

0: Hit Rádio Zlín.
1: Čas duše léčí, tak jako déšť skrývá tvůj plač, skryje i strach, co v sobě máš. Čas duše léčí,

0: Každý den řešíme malé i velké výzvy v péči o své zdraví, v pohybu a sportu, pro šťastný úsměv našich nejbližších. A právě v těchto chvílích na to nejste sami.
1: Vojenská zdravotní pojišťovna dospělým přispěje 700 korun na pohyb, 1000 korun na očkování nebo 500 na dentální hygienu. A myslíme i na vaše děti. Ty mohou získat 1000 korun na sport, 700 na plavání a další 1000 na lyžák nebo letní tábor. Vojenská se postará o celou vaši rodinu. Přidejte se k nám na vozp.cz.
2: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.

0: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
1: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
2: Když jde o zdraví.
0: Přejděte k Lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září.
1: VZP. Jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/ pojďte k nám.
3: Do konce října masivní výprodej skladových zásob v Duda koupelny. Více než 100 druhů obkladů a dlažeb a k tomu více než 300 druhů koupelnového vybavení. V Duda koupelny teď získáte na veškeré skladové zásoby slevu od 20%. Duda koupelny.cz

Nejdůležitější zprávy ze Zlína a celého kraje. S námi ti nic neuteče. Zprávy od nás pro nás. Hit Radio Zlín.

0: this is Ed Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: Staň se součástí nejlepšího éteru ve Zlínském kraji a vysílej s námi. Pozdraví Rádia Zlín na 601 13 13 05. Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si

0: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
1: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
2: Když jde o zdraví.
0: Přejděte k Lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září.
1: VZP. Jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/ pojďte k nám.
3: Největší hity, které jsme poslouchali v 90. A většinu z nich posloucháme dodnes. Hit Radio 90. V dabu, na internetu i v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
4: Zlepši si náladu.
3: Zlepši si náladu.

0: Stavíš nebo rekonstruuješ dům? Kvalitní krov je základem bezpečné střechy. Zaměříme ho, vyrobíme přesně na míru a zajistíme odbornou montáž po celé ČR. Comfort Group Wood Forte. Pevný základ pro tvoji střechu. Více na wood-forte.cz.
1: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.

0: It's me, Rita Ora.
1: I'm Macklemore.
2: I'm Dua Lipa.
3: Hit Radio.
4: Zlepši si náladu.
3: Zlepši si náladu.

Archeoskanzen Modrá. Klenot naší historie vás zve. Přijďte 3. října na Den medu a medoviny. Poznejte tajemství včelařství, ochutnejte dobroty raně středověké kuchyně a užijte si den plný zábavy pro celou rodinu. Zve vás Archeoskanzen Modrá. Archeoskanzen.cz

0: srdcovky Hitrádia.
1: Songy na celý život. Pondělí až pátek v pravé poledne na Hitrádiu. Hitrádio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: Ed Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.